0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
4: My? Proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Senát dnes projedná kontroverzní novelu stavebního zákona. Podle vlády má změna zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Kritici ale označují za nepřehlednou a varují před nepředvídatelnými dopady. Senát novelu pravděpodobně zamítne, vládní koalice ale může jeho veto ve sněmovně přehlasovat. Veřejný dluh Spojených států poprvé překročil hranici 40 bilionů dolarů. Jen od března se zvýšil o další bilion a za posledních 10 let se téměř zdvojnásobil. Za růstem stojí vysoké výdaje na obranu, sociální programy i splácení úroků. Někteří odborníci proto varují před hrozící rozpočtovou krizí. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří hlavně na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Veletrh dopoledne zahájí premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestyán. Loni Země živitelka přilákala rekordních více než 132 tisíc návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Na Černé hoře jsme s vámi i za volantem. No, řidiče mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem čeká od zítřka komplikace navíc. Průtah Čankovicemi se úplně uzavře. Osobáky si zajedou necelých 14 kilometrů, ale u kamionu tam už je to horší. Objížďka měří skoro 50 kilometrů. A omezení, co máme informace, potrvá až do 18. prosince. No, vypadá to, že ani dneska se těch přeháněk nezbavíme. Sem tam se objeví, i bouřka může být. A teploty, ty nejvyšší 23 až 27 stupňů Celsia.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A je to až k nevíře a dneska nikdo nezaspal, jsme tu kompletní. Ahoj Davide.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Ahoj Michale.
1: Ahoj vám všem, kdo jste u rádia. No tak startuje čtvrteční snídaně a odpálíme to s Egem a Robertem Burianem, protože žijeme len raz. Hit Radio Čer.

0: Dance Monkey, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 9 minut po 6. Dobré ráno. Dneska má svátek největší rozdělovač lidstva. Největší rozbuška v pizzeriích.
1: Takhle.
0: Už tušíte, David, ví, co by to mohlo být? Je to pizza Hawaii. Dneska je její mezinárodní den. Jinak mám tady nějaký zajímavosti. Vymysleli v roce 62 v Kanadě řecký imigrant Sam Panopoulos a dodneska se kvůli ní lidi hádají.
2: Jsi říkal, že má dneska svátek a dneska má svátek 20. srpna Bernard, tak jsem si říkal, jako Bernard je dobrý pivo, ale že by se kvůli němu někdo hádal v pizzerii.
0: Tak je to pizza Hawaii, já se ptám, jestli to jíte nebo ne.
2: Dobře, já kontroverzní začnu. Téma hnedka na začátku.
0: No, jasně. Já si to jako dobrovolně neobjednám v pizzerii, ale takhle když jdeš jako stahu a najdeš prostě třeba doma od toho, kdo jí, jako zbytek té pizzy, no tak samozřejmě i ten ananas chutnám, že jo?
1: No, jako za mě stahu dobrý, ale stejně si myslím, že to vždycky oloupu ten ananas, že ho dám pryč. A vadí mi tam i ta nasládlá chuť po tom, co to odloupneš. Prostě ten otisk toho ananasu. No. Mně tam ta sladká prostě nesedí.
0: To mi na tom nevadí. Dobře, a co David?
2: No tak dlouho jsem pizzu Hawaii neměl a ani po ní nějak neprahnu. Vlastně, když už jdeme do pizzerie, tak jdeme do takového podniku, kde to ani nemají.
0: Jasně. Ale...
2: Takže jako... já si dám sklenku tady z toho úžasného vína, k tomu si dám Hawaii, to ne.
0: Ale třeba týden nejíst, tak se asi shodneme, že bychom to pojedli.
1: To
0: jaká další jídla jsou taková extrémní? Tak třeba mě napadá kuře z broskví, je taková věc, která vlastně koupeš si to nedáš dneska, ale jako sníš to.
2: Taky to rozděluje společnost.
0: A nebo, nevím, jestli znáte řízek Pavlišov?
1: Neznám. To možná, počkej, googlím.
2: Nebo řízek Ondráš.
0: No, to neznám.
2: Bramboráku.
0: Jasmin si to vygooglí, Jasmin je totiž Pražanda, my jsme z východních Čech a řízek Pavlišov, prosím vás, je řízek s houskovým omaštěným knedlikem a sezelím. Takže to je to takový vlastně vepřo knedlo zelo, jenom tam je prostě řízek, no.
1: A koukám i na Ondráše a ten se mi líbí asi víc teda.
0: Co je Ondráš?
2: Kdo je Ondráš?
0: A počkej, to se jí kde, tohle.
1: Je to nějaký plnění, to vypadá fakt jako bramborák.
2: To je bramborák plněný masem.
0: A kdy to vypadá, kdyby už, to už někdo jet?
1: A prosím tě.
0: Takže dneska mezinárodní den pizzy a Hawaii. Takhle, ať vaše chuťové buňky jsou nastavené na cokoliv, je to vaše věc. My si teďka dáme Linkin Park a to bude chutnat nám všem. Hezké ráno.

0: 7:15, pár minut k tomu, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a taky Codeline. Dobré ránko.
1: Všimli jste si, že čím jste starší, tak tím mladší vám připadají starý lidi, jakože když mi bylo 10, tak třicátník byl pro mě strašně starý člověk, jo, pomalu v důchodu. Ale pak ti je těch 30, jo, a vlastně si říkáš, že když jsme mladí lidi, když to je nádhera ještě.
0: To vlastně připomíná text od jednoho českého zpěváka, jak tam máš, jo, když jsem v les na Gimpla viděl čtvrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty máš se na to baráky, jo. Takže opravdu to tak je. A já si říkám, vlastně dobrá úvaha, říkám si, kolik mě je, 35 a lidi kolem mě mi připadají pořád jako, že jsou mladí, jo, takže kde se to zastaví, až nám bude 60, tak budeme si připadat, že jsme mladí a budeme nosit úplný prostě skinny jeans jako chlapy, nebo...
1: Já tady koukám, že ve středověku byli považovaní za starý lidi už kolem 40, potom před 15 lety lidi v průzkumech označovali za začátek stáří 63 let a dneska je ta hranice podle nějakých studií 73 let, tak kde vám připadá ten člověk starý?
0: No, já si můžu mluvit za sebe, tak mě přišlo stáří v tu dobu, kdy jsem zjistil, že jako nemůžu jít dvě po noci po sobě na kalbu. No, že pak prostě se zapaříš a tři dny se z toho léčíš. No.
2: Já jsem viděl teďka na Facebooku nějaký citát, že dostal jsem se do toho věku, že když vidím židli, tak si sednu. A tak to nějak já cítím, no. Člověk na sobě poznává to stáří a ty, co mu předtím přišli starý, mu teďka zase tak starý nepřijdou, protože co nám nakonec jinýho zbývá, že jo?
0: Tak ono s tím se zním, ono když si sedneš tak a uděláš takový to... Tak to už je fakt něco špatně, jako. Hele, věk je jenom číslo, jo.
1: Přesně.
0: Si a Kendrick Lamar, The Greatest, za malou chvíli pro vás a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek jezdí. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
5: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
4: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
6: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunetik. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní fakci. Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc. A banány kilo za 18,90. Penny.
9: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
14: Auto ESA to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
13: Auto ESA to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Slyšíte tu nádheru? Tak
15: Přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
16: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
17: Tak točíme!
18: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
17: Stop!
18: Co?
17: Showroom na kuchyně.
18: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
17: Berem, díky.
19: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor na výjezdu z Prahy ve směru na Hradec Králové. Omezení čeká na dálnici D11 na kilometru půl, kde je odstavené nákladní vozidlo.
21: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: vy. Dáváte si čtvrteční Hit Radio a dejte si Davidu ranní update.
1: Ranní update.
2: Prince Harry a Meghan se po 6 letech plánují vrátit do Británie. Přestěhovat se mají ještě během srpna a jejich děti nastoupí v září do britské školky. Harry s Meghan se ale k plnění královských povinností nevrátí. Tající ledovec ve Švýcarsku vydal těla dvou horolezců po 34 letech. Dvojice Belgičanů zmizela při výpravě v Alpách v roce 1992 a tehdejší pátrání bylo neúspěšné. Jejich ostatky objevil letos v létě turista a totožnost následně potvrdila analýza DNA. Prázdninová láska z Valašského Meziříčí vydržela už 60 let. Manželé se seznámili při stanování v roce 1965 a o rok později měli svatbu. Teď oslavili diamantové výročí a na radnici si znovu řekli své ano.
0: Hezky, takže letní románek, co neskončil v září teda. Valašské Meziříčí.
2: Krásná summer love 60 let.
0: Myslím si, že to je extrémní sport vydržet s někým, koho potkáš třeba na Mácháči.
2: Jak jste na tom vy vlastně vůbec?
0: Tak já jsem ještě s někým 60 let nebyl, jestli se ptáš na tohle.
3: Jak dlouho? Já 4,5 mám teď vztah.
0: A poslední dva. A ty?
2: Já 9.
3: No, teda, to je držák.
0: On se, David se zeptal proto, aby se mohl pochlubit, že to číslo je, že to číslo je největší. A to taky. Pojďme na muziku. Tohle je jedna z nejzásadnějších kapel 90. českých rockových kapel Alice, Alice. V nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bartou. Jak jste ve stově, David? Je to Alice nebo Alice?
2: Tak je česká, tak asi Alice, ne?
0: Tak Alice. Kapela z Plzně původně. Ani náhodou na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 9.39, tohle jsou hity na Hit Rádiu pro vaše lepší ráno. Čtvrteční ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Na česko-polských hranicích se pohybuje volně žijící puma a nikdo neví, odkud vzala roha. Možná jste tuhle informaci už slyšeli. No a od nás asi jediná rada, že pokud vyrazíte na houby tady v tom kraji a uvidíte v křoví podezřele velkou kočku, tak na ní asi nedělejte čič.
1: Myslím, že tady ty zprávy se množej a třeba dojdeme do bodu, kdy si uvědomíme, že pumy prostě ve volné přírodě žijí.
0: A mně přijde, že poměrně nedávno taky se někde řešila takováhle puma, takováhle kočička. Nicméně mě tak napadlo, jak se na kočky volá v ostatních zemích, v ostatních státech, jo? Kdybychom si chtěli přivolat kočku, jo? Tak jsem tady našel, že v Německu to je mici mici, polsky to je kiči kiči, bulharsky mac mac, anglicky hey baby.
1: Tomu tým slovníku přestáváme věřit.
0: Anglicky to je kiri kiri prý, slovensky cici cici, Libanon, pozor, Libanon je nejzajímavější. Romsky mačko mačko tady je, španělsky gat gat a japonsky neko neko a větnamsky meo meo.
2: Meo meo.
0: Tak kdybyste
2: cici cici mě baví.
0: Cici cici, tak kdybyste náhodou jeli do nějaký takovýhle země, tak víte, jak volat na kočky. Mlíčko. Disturbed the sound of silence. Za malou chvíli taky Pink a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
16: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
15: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
17: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
18: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
19: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 24. a 25. srpna vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení vás dnes čeká v Pardubicích. Pracuje se v ulici Jana Kubiše mezi křižovatkami ulic Josefa Bublíka a Josefa Gabčíka. Místo je dočasně úplně neprůjezdné.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Pink, Trust Fall, Hit Radio v 6.51.
1: Dneska slaví 61 let jedno rockový dítě. A narodilo se dost netradičně, jo? Song Satisfaction od Rolling Stones. Rolling Stones určitě znáte asi všichni. A ta story, která za songem je, je naprosto legendární, protože Keith Richards, zakládající člen, spal v hotelu na Floridě. Nějak se v noci najednou probral, vzal kytaru a na kazeťák nahrál takový dost špinavý riff, který mu zrovna přistál v hlavě. No a pak usnul, chrápal, nahrálo se tam i to chrápání, on to ráno vůbec nechápal. A vlastně tomu moc nevěřil, přišlo mu to taková fakt jednoduchá melodie a všichni ho přemlouvali, ať to vydá. A hele, jak to skončilo.
0: Já si myslím, že ten příběh je tak jako zhezčený, aby na tu kapelu byl lepší pohled. Já si myslím, že Keith se prostě vrátil z nějaký totální kalby, byl úplně vylitej. Už se probudil a řekl si, ale mám nápad, neudělám nějaký song prostě, no. Tak to prostě nějak nahrál, no. Tak si myslím, že to bylo, ale nevím, nechci teda jako někoho, no.
1: Ale 61 let potom a furt to funguje.
0: No, neskutečný, hlavně taky mě na nich baví to, že pořád fungují a že tady jsou právě songy jako Satisfaction, ten si rozhodně zahrajem, ale i třeba tohle z té Bubla pod náma, Anybody Seen My Baby, konec 90. a že vlastně jako furt vydávají a furt to je dobrý, jo. Tak jdeme na to Satisfaction?
1: Jdem na to.
0: No jo, tohle je klasika, takže 61 let, co se tohle narodilo právě dnes, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, tak si to moc užijte, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: detské kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kontroly zaměřené na nelegální prodej kratomu a dalších drog odhalily problémy ve většině prodejen. Pochybení našly úřady u více než 60% z tisícovky kontrolovaných míst. Celkem zaznamenali 900 případů protiprávního jednání, ve třetině případů šlo dokonce o trestný čin. Inflace v Evropské unii v červenci mírně zrychlila na 3%, v Česku ale ceny meziročně vzrostly jen o 1,3%. Česko tak mělo druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii, hned po Švédsku. Ceny v poslední době tlačí vzhůru především dražší pohonné hmoty kvůli konfliktu na Blízkém východě. České kluby dnes čekají úvodní zápasy závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se představí na vyprodaném stadionu proti Glasgow Rangers. Trenér Luboš Kozel věří, že bouřlivá atmosféra bude jeho hráče spíš motivovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Už tento pátek se řidiči projedou po novém 6-kilometrovém úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Otvírá se, co máme informace, v 11 hodin a dobrou zprávou je, že nový kus dálnice i navazující obchvat Mýta zůstanou zatím bez poplatku. Tunel Homule si ale na první auta ještě počká. Dojde na něj až příští rok. No, vychází to přesně ta předpověď. Deštivý týden máme v polovině, i dneska jsem tam přehánky, oblačno a teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Takový bude čtvrtek na východě Čech.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Stále vám přejeme hezké ráno.
2: A krásný čtvrtek, ahoj. Snídaně šampionů. Na tuhletu story se těšte. U Valtu našel chlap při uklízení nějakého brajglu poklad za 100 tisíc a asistovali mu u toho husa, kačer a pes, který má naprosto fantastický jméno, takže na to počkejte.
1: Zítra jako začátek z večerníčku, rozhodně nechujte daleko od rádia. Sam Felt a Jonas Blue, další hity pro vás.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: ráno, už je čtvrtek, díky bohu za ty dary, krásné ráno v 7.05. Představte si, že jdete uklízet pláž s husou, kačerem a psem a najdete jantar za 100 000 korun. Tohle je příběh od Baltu. Tady borec vyrazil sbírat odpadky s husou jménem Sunny, s kačerem Virkem a psem Kundelínem. A ten vyhrabal z chaluch obří jantar.
1: To je fakt jak z nějaký pohádky od bratří Grimmů.
0: Takhle, hlavně ten jantar neotvíraj, žádný pravěký komáry tady nechcem. Jestli, nevím, jestli vzpomenete, ale v Číně taky ti jantaři experimentovali a pak jsme k sobě nemohli blíž na 2 metry. No, není to tak dávno.
1: Mě asi víc než ten poklad vlastně opravdu baví ta úklidová četa. Jo, husa, kačer a pes Kundelíny, to je prostě
2: skvělý. Vidíš, mě zase napadlo hnedka, jak si to rozdělej, protože podle mě, podle zákona by se měly rozdělit 25% každý.
0: Takže to vychází, jsou 4. Takže každý bude mít 25% tady z toho nálezu. Za kolik to bylo? Jantar za 100 000 korun. Jantar za 100 000. A tak by nás zajímalo, jestli byste někdy našli něco takového, nějaký takový poklad, co vy?
1: Ty jo, vždycky jsem chtěla chodit s takovým tím detektorem kovů a něco hledat, ale nikdy se to nestalo. No. A pořád ten sen mám teda. Nechtěli byste někdo se mnou?
0: Jít hledat, jako, já občas takhle, jak hodně jezdím po republice, občas potkávám takový lidi, co chodí po poli takhle s tou tyčkou a hledá a říkám si, to doví. A vždycky si říkám, mě by zajímal ten příběh toho člověka, že jestli něco fakt najde.
2: Jestli něco někdy našel, přesně se nad tím zamýšlím.
0: Lidi, to nám určitě napište, no, já si vzpomínám teda na sebe, já jsem jednou z Labe u babičky vytáhl starý kolo.
1: Mm-hmm.
0: Hodil jsem tam jen tak, že zkusím hodit háček a najednou se to chytlo, ne, říkám, tak to asi nebude jako nějaká velká ryba, přece jenom ta řeka tady teče, je to docela mělký. A najednou tahám kolo. To mohlo být třeba kolo z roku 1900, jo. Bylo geniální. Co ty, Davide, nějaký poklad někdy snašel?
2: Jestli, tak se na to nespomínám, takže já... Ne.
0: Necháme to na posluchačích. Tak pojďte nám rád vědět, jestli jste někdy objevili takovýhle poklad a jestli třeba...
1: To je bonusová otázka, no. Jestli jste někdy slyšeli lepší příjméno, než je Kundelínus. To nám taky napište.
0: WhatsApp 777-937-777. Sem nám to můžete poslat i jako hlasovku, případně klasicky SMS-kou. Teď vám letí další hity. Tohle jsou Činasky na Hit Rádiu v 707. Potkal jsem tě z...

0: přesně čtvrt na osm, tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že chlap u Baltu vyrazil sbírat odpadky s husou Sunny, kačerem Virkem a psem Kundelínem a ten vyhrabal z chaluch obří jantar za 100 tisíc. No a ptali jsme se vás, jestli jste objevili nějaký nečekaný poklad při úklidu a co si myslíte o tom jménu toho psa?
1: Tak David z Brna píše, ránko týme, Kundelínus je top, my máme jen v uvozovkách žerička. A jednou jsem našel na ulici kovovou 50 korunů, ale jen ten kruh bez zlatého středu. Prý to má taky nějakou cenu, asi pro sběratele, tak jednou uvidím.
0: Já si myslím, že to žádnou cenu pro sběratele nemá, protože když tu 50 vezmu a má do toho majzu doprostřed, tak to asi vypadne, ne? Ale jestli to nějaký sběratel chce, tak není problém. Uděláme. Vyrobíme. Taky píše Katka, krásné ráno, já nenašla asi nic, ale mamka našla trilobita asi 5 cm průměr. A ne, horší jméno pro psa neznám, ale řekni mi, jak vypadá 5 cm prostě průměr trilobita.
1: Ale počkej,
2: takže
1: trilobit.
2: Takže 5 cm máš natrénováno, ne?
0: Nemůžu říct, že jsem to nečekal od tebe, Davide, tady tu podpásovku. A nemůžu nesouhlasit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. To jsou další hity pro vás. Tohle je Hit Radio, minuta po čtvrt na sedm. Dobré ráno. Šampioni.

0: tohle jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky čtvrteční hit rádio v 7.19. My jsme se tady bavili o tom, jestli jste někdy našli nějaký poklad. Napsal nám David, že našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jenom ten kruh bez zlatýho středu a prý, že to má nějakou cenu. No a já jsem říkal, že pokud by to mělo nějakou cenu, tak to stačí prostě vyklepnout, ne? No a David píše, no Michale, jen to zkus, kladivo nebo palicu rád zapůjčím, to píše David z Brna, jo. Takže jsme se tady potom začali přemýšlet a já říkám, tak ten kruh snad to jde vyklepnout, ne? A co našel David? Zajímavá informace, já to fakt nevěděl.
1: No, že česká 50 koruna je vyrobená z jednoho kusu materiálu a nemá samostatný střed.
0: Takže to uprostřed, to, co má jinou barvu, prostě to tam jako není jako nějak dodělaný, dolepený, jo.
1: Jedině to nějak vybrousit nebo vyvrtat.
0: To je neskutečný, no, ale já tomu nevěřím. Já jenom obětuju tu 50 korunu. Dneska do toho budu mydlit všim, dokud to nevypadne, jo. Tak, ale jako zajímavá informace, já jsem si fakt myslel, a co to je, myslel si, že to jako je jeden celek, nebo že to je spojený s dvou věcí?
2: Mám-li být upřímná, Miško, no. Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.
1: Hle, ale Jasmin kovový vůbec nenosí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: tohle je pořádná výzva. V Janských Lázních si v sobotu můžete střihnout Mont Blanc, a to bez cesty do Alp. Čeká vás 9 výšlapů na Černou horu a celkem 4808 výškových metrů. Na pokoření výzvy máte 15 hodin. Nahoru po svých a dolů pohodlně lanovkou. No to je spíš pro dospěláky. Děcka můžete vzít do parku na Větvi v Hradci Králové, kde pro změnu budou zdolávat 3D bludiště. No, tak plány máme a my vám přejeme parádní den.
1: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Největší nabídka školního sortimentu na SEFT.cz. SEFT.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem, váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
4: www.napos.cz.
6: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přijďte objevit, jak vznikají skleněné vánoční ozdoby. Komentovaná exkurze, kreativní dílna a namalovanou ozdobu si odnesete domů. A workshopy zvládneme i přímo u vás ve firmě. Vánoční ozdoby DUV Dvůr Králové. www.vánočniozdoby.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospital Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
12: Bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
11: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáři dnes pracují na Trutnovsku, potkáte je na trase Rtyně v Podkrkonoší Červený Kostelec. No a pozor taky na Chrudimsku v Hlinsku, kde je zavřená Smetanova ulice.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je Leony, Hit Radio 732 a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Polský plavec jako první člověk přeplaval Balt ze Švédska do Polska. Na 160-kilometrové trase strávil přes 2 dny bez spánku a bojoval s chladem i vyčerpáním. V posledním rozhovoru se nechal slyšet, že během plavání dokonce halucinoval a viděl auta, budovy nebo kočky. Ester Ledecká po 4 letech mění značku lyží, trojnásobná olympijská vítězka končí u Kestle a nově bude závodit na lyží Head. Přestup oznámila originálním videem na sociálních sítích. Adidas poprvé vytvořil fotbalovou kolekci pro domácí mazlíčky, spojil se přitom s předními světovými kluby a nabízí oblečení určené přímo pro 4nohé fanoušky. Kolekce tak umožní fandit ve fotbalových barvách opravdu celé rodině.
0: Tak se někde v parku servou psi, tak možná bude na čase zjišťovat, komu fandí.
2: Ten náš, to je Spartián, ten jich byl slávista, no odnes to.
0: A jak poznáš psa, co fandí Baníku?
2: To schválně.
0: No, bo má krátký zobák. Pojďme se utěžit, je tady rychlá pětka s kozlem, tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun, nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud tohle všechno chcete vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, za to jsme moc rádi. 7.37 a je tu rychlá pětka. V té celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, v něm tři nový příchutě, černý rybíz a třešeň, citron, bezinka, taky meruňka a menuňka. No a k tomu voucher na e-shop.
2: Rychlá pětka.
0: A o tohle všechno si dnes zasoutěží Honza z Měšic. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Jaké má ráno Honza z Měšic, co?
3: Hele, pracovní.
0: My taky.
3: Bohužel už v práci. Pochopil jsem.
0: No tak Honzo, máme pro tebe teda, máš možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla, tak připraven, jdeme na to?
3: Jdeme na to, zkusíme to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se nazývá člověk, který nemá vlasy?
3: Plešatý.
1: Ano.
0: Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Číslovka 11 je surá nebo lichá?
3: Lichá.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka zákaz vjezdu?
3: Kulatý.
1: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kterým prstem běžně ukazujeme, Honzo?
3: Tak můžeš jakýmkoliv, ale většinou ukazováčkem.
0: Ukazováčkem, někdy prostředníčkem, že?
3: Prostředníček je už horší, no.
0: A poslední, 5. otázka.
1: Kolik slabik má slovo rádio?
3: 3.
0: A Honzo, já ti můžu říct, že vy hra váš!
1: Gratulujem!
0: Jaká otázka ti přišla z těch 5 jednoduchých otázek nejtěžší, co?
3: A poslední slabiky po ránu.
0: No, a já jsem si říkal, že to musíš dopočítávat. To tak.
3: Jsem si říkal, přesně, 1, 2, 3.
0: A to je jako, ale dále by to máme, ale celá republika to má naučený z té reklamy. Ta, ble, ty, no, jo. Víme. No. Takže Honzo, vyhráváš voucher od Kozla na 5000 korun, tak je nealko parádní pivka. A my ti přejeme hezký čtvrtek, zvládni to v práci.
3: Vám taky krásný čtvrtek a pokud možná hezký víkend v pátek.
0: Děkujem,
3: čau. Mějte se hezky.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Solo Paraty, jen pro tebe, Alvaro Soler a Topek na Hit Rádiu v 7.43. Konec prázdnin se blíží, tohle se nebude dobře poslouchat všem, koho se týká nástup opět do školy, anebo nástup poprvé do školy. Mm-hmm. Rodiče budoucích prvňáčků už teď začínají počítat ztráty. Schválně otázka na vás, na kolik si myslíte, že vyjde rodinný rozpočet poslat letos dítě poprvé do školy? Tipujte i vy u rádia.
1: Tyjo, já nevím. Tak co potřebuješ? Potřebuješ aktovku, ta může stát, no taky může stát od tisícovky do tří. Jako za všechno dohromady, jo. Tak nevím, 6 000.
0: No dobře, 5 000. Je to 5 000 až 6 000, takže máte pravdu oba dva. 5 000 až 6 000 korun. A mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku, když jste šli do první třídy. Jak vypadala? Já teda taky, co David?
2: Tak ty ještě pořád máš.
1: No jasně. Ne, taková hnědá a byl tam takový pejsek na ní a byla moc hezká teda a strašně jsem brečela, když jsem pak potřebovala už jako jinou, když už byla ušoupaná, máma mi ji vyhodila.
0: A to si člověče nepamatuju, kdy došlo k tomu zlomu, že jsem potřeboval jinou. Já si pamatuju jenom, že jsem jí měl a nevím, co se s ní stalo. Já tam měl ABC písmena 1, 2, 3, tam bylo napsáno taky a ale tam tom kačer.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo v tom. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
0: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Funora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete si vybrat i barvu dokonce. Tak jo. Evanesen za chvíli, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit 2 zapojené objekty, nazbírat 2 QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla, to dobré začíná u nás.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Mistrovský motokros Rudníku. V neděli 23. srpna se v Rudnické Rokli jede Mezinárodní mistrovství České republiky. Tvrdé souboje předvede elita českého a evropského motokrosu. Bombastická show Petra Piláta, letecká akrobacie Petra Jonáše. To musíš vidět na vlastní oči. Spoustu legend, současných hvězd a adrenalinu 23. srpna v Rudnické Rokli. Vše pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. www.rudnickarokla.cz.
11: Tak točíme!
12: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
11: Stop!
12: Co?
11: Showroom na kuchyně.
12: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
11: Berem, díky.
13: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
15: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
16: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
15: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
17: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu máme teď hlášenou na hlavním tahu Brno-Svitavy. Stala se na průjezdu obcí Milonice, kde sjelo osobní auto mimo vozovku. Počítejte tam s kratším zdržením.
19: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hit Radio, Alex Warren, Ordinary 757.
1: Pamatujete si, když k dětský narozeninový oslavě stačil dort, svíčky, děti na zahradě nebo v obejváku? Skloně se ptám, jestli si to pamatujete vy, protože já ne. Já se přiznám, že jsem nikdy neměla dětskou oslavu a vlastně do dneška je to takový jako bolavý téma pro mě. Nicméně, tak jak jste to znali vy, tak to už je retro. Co je vy,
0: no, máš
1: tady?
0: Ještě spoustu let na to napravit.
1: No, stále více rodičů, nechte to. Si stěžuje na tlak, co se týká právě oslav pro malé děti, protože kdysi stačilo fakt málo věcí, ale teďka řešíš kolikrát animátora a řešíte, no, kde se to stane a dárkový taštičky pro hosty a všechno a vyjde to na strašný peníze.
0: Jak říkáš, my jsme teda narozeniny oproti tobě slavili, jo, rodiče si vzpomněli, aspoň na mě teda, ale velká nostalgie, my jsme přesně nepotřebovali kolotoče a převleky a koordinátory a nesmysly, jo, babička prostě upekla dortík, my jsme se sešli jako rodina, dospěláci si dali vajíčňák, někdo něco ostřejšího, nejvíc na šupky byl vždycky strejda, my si dali rychlý špunty a byli jsme nejšťastnější na světě.
1: Ale tohle jo, to jako s rodinou, ale já myslím takovou tu dětskou oslavu, kdy ty za to zaplatíš jako víc, protože pošleš kamarády, tak to si očividně taky neměl.
0: No nezažil, a vlastně mi to ani nechybí teda.
2: No zrovna nedávno jsem se bavil se sestřenicí, která má teďka asi šestiletýho syna, Mikuláše.
0: A je to a
2: říkala,
0: alkoholik.
2: Ještě jednou?
0: Alkoholik Mikuláš.
2: Ne, a že právě pro něj organizovala s jeho kamarádama takovou nějakou oslavu, že je to strašně drahý.
0: No,
2: jak říkáš, časovně náročný zorganizovat. Že šli někam na nějaký trampolíny, potom objedna dort, no, ještě si tam dá něco k pití. No 10 tisíc ani nemrkneš, ty jo.
1: No opravdu jo?
0: No tak jestli vy něco chystáte, tak všechno nejlepší. Za chvíli zprávy v 8, hezky ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k
4: 12.8. Máme ještě jednu jízdu.
5: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
4: Bobuj, hraj se, bajkuj.
5: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Evropské unii začnou na konci září platit nová pravidla proti takzvanému greenwashingu. Firmy už nebudou moci označovat výrobky obecně jako ekologické nebo zelené, aniž by to dokázali doložit. Cílem je dát zákazníkům jasnější a spolehlivější informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Do českého práva má změny zavést novela, kterou nyní projednává sněmovna. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout kolem 50 mm srážek. O víkendu se potom počasí přechodně uklidní, déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Průměrný starobní důchod v Česku se přiblížil k 22 tisícům korun. Muži pobírají v průměru přes 23 tisíc, ženy zhruba o 2,5 tisíce korun méně. Za posledních 5 let se průměrná penze zvýšila o více než 6 tisíc korun. Přibývá také předčasných důchodů, kterých už je skoro 800 tisíc. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na Černéhoře jsme s vámi i za volantem. No, řidiče mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem čeká od zítřka komplikace navíc. Průtah Čankovicemi se úplně uzavře. Osobáky si zajedou necelých 14 kilometrů, ale u kamionu tam už je to horší. Objížďka měří skoro 50 kilometrů. A omezení, co máme informace potrvá až do 18. prosince. No vypadá to, že ani dneska se těch přeháněk nezbavíme. Sem tam se objeví, i bouřka může být. A teploty, ty nejvyšší 23 až 27 stupňů Celsia.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, dobré ráno.
12: Krásný čtvrtek.
3: Snídaně šampionů.
0: Už čtvrtek, ještě jeden den a víkend před námi, tak doufáme, že se taky těšíte stejně jako my tři tady. Na co se můžete těšit teď, je další parádní muzika Liam Payne a Rita Ora 50 odstínů šedi. Tak pojďme na to, hezké ráno.
3: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Lime Pen, Rita Ora, For You 806. Střecha auta je pravděpodobně nejnebezpečnější odkládací plocha na světě. Klukovi v Plzni z ní za jízdy ulítla celá peněženka a nebýt poctivýho trolejbusáka, tak nemá ani peníze, ani občanku.
1: Takže on ji jako našel a vrátil
0: mu ji? On ji našel, kontaktoval ho, vrátil mu ji, takže dobrý skutek vykonán. Ale takhle, asi ruku na srdce, kdo nikdy nepřišel o to, co si odložil na střechu auta, hoď kamenem. Já o kávičku naposled, nejde tak dlouho, co vy? Nechali jste si někdy něco na střeše?
1: Taky jenom kávičku, naštěstí teda nikdy nic horšího se mi nestalo.
2: Se tak jednou hledali klíče právě.
1: Mm-hmm.
2: Vina ségra si je položila na střechu auta. To auto jsme doslova a do písmene otočili zůru nohama. Pak někdo říká, hele, když jsou to na střeše.
0: No to se ještě nejeli teda jako.
2: Tak protože jsme nemohli nastartovat.
0: Ne? Jo,
2: dobrý detail, který jsem zapomněl
0: říct.
2: Dobrý, to možná mělo zaznít na začátku.
0: No, to nevadí, už se rozumíme. No, tak ale mě tak napadlo, když teda tady se ukázala ta poctivost toho trolejbusáka, kdy vám úplně někdo cizí zachránil jako zarek tím, že vám vrátil ztracenou věc.
2: Schválně, dejte vědět.
0: Mě jako nikdo nikdy nic nevrátil, jo, takže já tu víru jako v náš národ úplně nemám.
2: Teda. Nikdy nic neměl hlavně.
0: No, přesně, a co nemám, nemůžu ztratit.
1: Mně se to nestalo jakože mně, ale jeli jsme s přítelem autem a vidíme, jak před náma jede nějaký starší pán, už jako hodně starší, a na střeše auta je berle. Jo, takže jsme si říkali, aha, tak on si tam asi nechal teda berly, neví o tom, takže jsme zastavili, když jsme mohli. Donesli jsme to do auta, on byl úplně nadšený, že teda aha, já ani nevěděl, jako že ji nemám. Ale byl tam takový detail, že předtím si byl přítel kvůli nějakému natáčení koupit masku v nějakých pracovních oděvech a přišel tam s černou kuklou, takže nejdřív si pan myslel, že ho jdeme vykrást.
0: A chudák pán, on neměl peníze na tu nálepku ZTP, takže jak to vymyslím, no tak si dám na střechu berly. Doma mont. Tak počkej, tak teďka jsou jakoby dvě věci, na které vlastně bych se chtěl zeptat, jo. Co jste si nechali na střeše auta, protože to mi přijde geniální, to jsme tady možná řešili, ale spíš, jestli vám teda někdy, to vymyslím, no, tak si dám na střechu berlin. Doma mont. Tak počkej, tak teďka jsou jakoby dvě věci, na které vlastně bych se chtěl zeptat, jo. Co jste si nechali na střeše auta, protože to mi přijde geniální, to jsme tady možná řešili, ale spíš, jestli vám teda někdy vrátil někdo vaši věc, kterou

0: auta a nebýt poctivého trolejbusáka nemá dnes ani korunu, ani občanku. Vrátil mu ji. Tak jsme se ptali vás, o co jste kde přišli a co se k vám vrátilo zpátky, případně co jste si teda nechali na střeše auta.
1: Šárka píše, krásné ráno, já projela půlkou Příbrami s velkou mísou naložených kuřecích křídel na střeše. Až na třetím kruhovém objezdu začala lítat, no vrátili jsme se pro mísu a křídla ponechali kočkám a jiné zvěři.
0: Já úplně vidím, jak prostě přijíždíš tomu kruháči, jak se chystáš odbočit a teďka ti prostě kolem čelního okna proletí kuře.
2: To byl nějaký animovaný film, že to se jmenovalo Zataženo občas trakaře, tam padalo jídlo.
0: Další zpráva, ahoj rádio. Já si takhle nechal mobil na střeše dvakrát, jednou odlítl a já na to přišla doma. Naštěstí ho našli fajn lidé a přes sociální sítě mého přítele jsme se spojili a já si pro něj hned dojela. Po druhé tedy vydržel celou cestu domů na střeše.
1: To je skutečný. Ludka píše, dobrý den, včera jsem na silnici mezi Plzní, včera takhle hned, mezi Plzní a Radobyčicemi našla MacBook, patří panu Šťastnému, prosím, kdybyste prostřednictvím éteru dali vědět. Pak jsem tam nechala i peněženku, až mi doma zaťukala sousedka z vedlejšího baráku, jestli mi náhodou nechybí. Já ani neměla tucha, že ji nemám. V peněžence bylo vše. Od té doby už se fakt soustředím na to, abych na autě nic nenechala. Dobří lidé stále jsou.
0: Počkej, takže my teďka hledáme pana Šťastného. Takhle, myslím si, že šťastných bude v České republice asi hodně. Tak pane Šťastný, jestli nás slyšíte, napište nám na 777-937-777. Pravděpodobně se nám podařilo najít váš počítač.
2: A nebo aspoň pošlete heslo, protože jinak je ten oťaz k ničemu, že?
0: No jasně, no, ale na bazu to pak. Tak a ještě taky posílá hlasovku Petr.
3: Hele, mně se to stalo letos na dovolený. Do moře mi spadnul telefon. Hledali jsme ho asi hodinu, prostě jsme ho nenašli, tak jsem se smířil s tím, že je ztracený. A za dva dny nám přišla na telefonní přítelkyně polská SMSka, že o něj nějaká slečna zakopla ve vodě. A normálně nám ho vrátila. Byl ještě nabitej, byl funkční a myslím si, že i kdybychom tam byli týden, tak jeho v té vodě prostě jako nenajdeme, takže náhoda jak blázen.
0: No, tak Petr nakonec byl šťastný.
4: No.
0: No. Já jsem čekal, že ta polka napsala, ale našel jsem váš telefon, Jenky.
4: Jenky.
0: Jenky. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say, hey.

Tohle Eva Farná, neříkej, co má se stát. Hit Radio v 8.14. Pojďme se vrátit k příběhu, který jsme tady řešili. Klukovi z Plzni za jízdy uletěla celá peněženka, kterou nechal na střeše.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Rudimental These Days na Hit Radio. 8.20, za malou chvíli další parádní muzika, na co se můžete těšit, tak třeba tohle, ram pam pam. No a samozřejmě vy, kdo nás sledíte na cestách za volantem, i vám poradíme, jak se ve čtvrtek dostanete tam, kam potřebujete. Bude aktuální doprava.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Pepo, co řešíš?
3: Zkratové proudy, jističe, klasika.
2: A dobrý?
3: Jo, ale chtělo by to něco většího.
4: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
5: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
13: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
0: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
14: www.uzeniny.cz.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
17: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
18: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
19: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
20: Turbíny.cz.
10: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu v těchto chvílích hlásí Hradec Králové. Došlo k ní na kruhovém objezdu v Náchodské ulici, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Počítejte tam se zdržením.
20: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Park. Přejeme vám stále krásné čtvrteční ráno, šampioni, s vámi Michal, Jasmina, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Celine Dion prozradila, že příznaky své vzácné nemoci pociťovala už 17 let před diagnózou. Bolesti a svalové křeče byly někdy tak silné, že měla problém chodit. Teď intenzivně rehabilituje a v září se po letech vrátí na pódium sérií koncertů v Paříži. Tom Holland si díky novému Spider-Manovi přijde na pořádný balík. Za film dostal základní honorář $20 milionů a díky úspěchu v kinech může jeho celková odměna překročit 100 milionů. Jen Spider-Man mu tak může vydělat přes 2 miliardy korun. Reklamy v ChatGPT dorazí příští týden také do Evropy. Týkat se mají uživatelů tarifu Free a Go, pravděpodobně i v Česku. Reklamy budou oddělené od odpovědí a podle OpenAI nebudou mít vliv na jejich obsah.
0: No, údajně. Já si představuji, jak někdo půjde hledat třeba, nevím, jak se vyměňuje kolo u auta a hnedka ti to nabíjí. Že ti to vlastně nedá ani tu odpověď, ale hnedka ti tam je Pirelky, tady prostě, ale tady máte. A nechcete tohle a nejbližší mechanik a tohle, hele, a nepotřebujete vonítko do auta, ještě stromeček.
3: Nic moc.
0: A pomíš scrollovat prostě hodinu a pak tam bude. Tak začněte, že si auto zvednete. Pojďme na srdcovku. Bomb Funk MCs, Freestyle. Nevím, jestli to máte podobně, ale já jsem si vždycky myslel, že tam je Vakamakafou. Vakamakafou.
3: No a je tam?
0: Je tam Rock the Microphone.
4: Rock the Microphone.
0: Rock the Microphone. A tak počkej, Vakam...
4: Tak David si to myslel doteď.
0: Takže, no,
3: ne, David to vidí už dlouho, samozřejmě.
0: Tak pojďme na to. Bomb Funk MCs, hezké ráno.

0: máte dneska narozeniny?
1: My pro vás máme ohňostroj. Bylo to takové páteční, ano.
0: Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, 8.41.
2: A bizár střídá bizár. Jeden pár si chtěl užít romantiku v lese, opravdu jako v hodně netradičních kostýmech a málem se stal loveckou trofejí, tak na to si počkejte.
0: To probereme za chvíli, no a samozřejmě přidáme další parádní hity. Mám pocit, že tě ztrácím. Něco českýho, tohle Poetika. Zahraje taky Katy Perry Hot and Cold. Tady na Hit Radio.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
5: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
4: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na...
16: Náplně hned.
17: Atención!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
17: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Tak točíme!
19: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
18: Stop!
19: Co?
18: Showroom na kuchyně.
19: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
18: Berem, díky.
2: Máme ještě jednu jízdu.
5: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
2: Babuj, hraj se, bajkuj.
5: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Čas duši.

0: Cold, Katy Perry, Hit Radio 8.51.
1: Máme tady možná bizár týdne. Na americkou tísňovou linku volal nešťastný pár, který měl, řekněme si, velice specifický koníček. Oni vyrazili do lesa, převlékli se do kostýmu kos a plánovali si tam užít romantickou chvilku ve dvou. No a co čert nechtěl, tak kolem šli lovci, ty tam v křoví viděli dva pohybující se huňáče a začali střílet.
0: Jako, sorry jo, ale když si na sebe vezmeš kostým, který vypadá jako lovná zvěř uprostřed sezony, tak si prostě o tu kulku hodně koleduješ. Ale řekněme, kdo se jde do lesa milovat v převleku za kozy?
1: Hele, říkám, jako hodně specifický koníček, mám spoustu otázek a otazníků v mý hlavě, nicméně oba skončili v nemocnici, ten jejich stav byl naštěstí stabilizovaný, zdravotníci jim dokonce museli ty kostýmy rozstřihat, aby se dostali k těm zraněním. Takže na sebe dávejte pozor. A pokud potřebujete v lese jako experimentovat, tak...
0: Já úplně vidím, jak vypadal ten příjem, jo? Pane doktore, mě postřelili. A ona, co jste dělal? No víte, já jsem se pás na mítěně v plišovým overalu. Takhle, myslím, že tenhle pár čekal úplně jiný happy end. Hezké ráno.

0: jsou hity na Hit Radio v 8.56, Axwell Ingrosso, Dreamer. My se s vámi jdeme rozloučit, s vámi byl Michal, Jasmin a David od 6 do 9.
1: Děkujeme, bylo to s váma úžasný, jako vždycky.
0: Mimochodem, kdybyste chtěli zjistit, jak ušetřit za nákup školních pomůcek pro vaše prvňáčky, konkrétně třeba za školní aktovku, dejte si podcast Snídaní šampionů, ten najdete během dne na webu Hit Radio a nebo na Spotify.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Zítra se těšíme, bude páteček, užijeme si to.
1: Tak zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký čtvrtek.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na příjezdu do Hradce Králové směrem od Hořic u kruhového objezdu. Tady totiž boural osobák s nákladňákem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Tak tady počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
4: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Hradecké nábřeží piva se blíží. Pivovary z celé republiky sem přivezou víc než 100 druhů piv a těšit se můžete taky na pořádný výběr jídla i něčeho malého na zub. Součástí je samozřejmě ostrý festival Chili Mechov, hudební doprovod a nejen pivní soutěžení. Doražte v sobotu 22. srpna od 11 hodin na Smetanovo nábřeží v Hradci Králové.
7: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
12: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiče mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem dneska ráno zaskočila nová uzavírka. Nově neprojedete Čankovicemi. Osobní auta se zajíždí 14 kilometrů, kamiony 50. A tohle jen tak neskončí. Omezení potrvá až do půlky prosince. Agresivní opilec v centru Pardubic napadal lidi. Jenže jeden z napadených ho rychle srovnal a přivolaná hlídka pak opilému muži naměřila přes 3,5 promile. Jeho společnice nezůstala pozadu. Ta měla přes 4. Oba nakonec zamířili na záchytku. Pardubice chystají na břehu Labe novou sluneční pláž. Za 3 miliony vzniknou lehátka, lavičky, ohniště, dřevěné molo i schody k vodě. Hotovo má být do října. Labe tak dostane další místo na chill a pohodu. No tahle tenisová senzace teď obletěla svět. Česká tenistka Sára Bejlek vyřadila v 8. finále turnaje série Masters v Cincinnati světovou jedničku Arinu Sabalenkovou po setech 7-6 a 6-4. O postup do elitní čtyřky se utká s domácí Madison Keysovou. Trošku nám teďka sprchlo, v Holicích dešťový mrak míří k Rychnovu, no a během čtvrtka hrozí i bouřky podle předpovědi. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: No a po 9. hodině s vámi na Hit Radio Černá Hora už taky Vojta Kudla, parádní dopoledne a posíláme další skvělé hity do východních Čech.

skvělá dvojce Mark Ronson a Miley Cyrus tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora, 9 hodin a 11 minut. No a jestli máte rádi skupinu Jelen, tak si v kalendáři zakroužkujte už příští sobotu, 29. srpna, protože tentokrát nemusíte za velkým koncertem nikam přes půl republiky. Jelen přijede přímo k nám do Pardubic. Kapela letos jede svůj Jelen Fest a není to jen tak klasický koncert, kam dorazíte večer, zazní poslední písnička a jedete zpátky domů. Program začíná už odpoledne, čeká vás autogramiáda s kapelou, speciální koncert pro děti, další program a samozřejmě večer velká jelení show. No a pardubická zastávka bude mít navíc speciálního hosta Honzu Nedvěda, mladšího s kapelou Příbuzní, takže jestli máte rádi písničky, u kterých se člověk po prvním refrénu automaticky začne zpívat, tak tady budete správně. Více informací najdete na jelenmusic.cz. Teďka už ale další hity tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora, tak parádní dopoledne přejeme.

0: Tohle byla skupina Slza a jejich celibát tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Taky vám nějakým záhadným způsobem mizí peníze z vaší peněženky? Tak třeba už za chvilku vám prozradím, jak nějakou tu kačku ušetřit do té doby. Ale další skvělé hity dáme se třeba Bruno Marze anebo hit Golden. Se tady u nás, na to počkejte, jsme Hit Rádio Černá Hora.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora, CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Mistrovský motokros v Rudníku. V neděli 23. srpna se v Rudnické Rokli jede mezinárodní mistrovství České republiky. Tvrdé souboje předvede elita českého a evropského motokrosu. Bombastická show Petra Piláta, letecká akrobacie Petra Jonáše. To musíš vidět na vlastní oči. Spoustu legend, současných hvězd a adrenalinu 23. srpna v Rudnické Rokli. Vše pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. www.rudnickarokla.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
13: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
12: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
14: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
15: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Matrix a hit Golden. Parádní dopoledne vám na Hit Rádiu Černá Hora přeje Vojta Kudla. Taky vám na konci měsíce záhadně mizí peníze z účtu. Takhle, možná za to nemůže inflace, možná máte jenom moc kamarádů. Podle jednoho průzkumu nás totiž společenský život může vyjít v průměru až na 5000 korun měsíčně. Kafe, že jo, brunch, večeře, hospoda, nějaký ten výlet a ono se to nenápadně nasčítá. Takže jsem objevil úplně vlastně nový způsob spoření, jo, přestat být sympatický. Protože když máte kamarády, máte najednou peníze, více času, 8 hodin spánku a nikdo vám v pátek večer nenapíše, pojď jenom na jedno pivko, protože všichni totiž víme, že u toho jednoho pivka to neskončí, že jo? Na druhou stranu, sedět doma s plným účtem a nemít komu napsat je taky trochu smutný, že? DJ Bobo, teď a tady u nás v Ézeru Hit Rádia Černá Hora, tak ať už děláte při tom čtvrtečním dopolední cokoliv, díky, že jste s námi.

0: Německý zpěvák Kamerad a jeho velký hit Be Mine tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. No a i dnes při čtvrtečním dopolední pro vás sledujeme ten nejlepší dopravní servis na východě Čech, takže pokud víte o nějaké dopravní nehodě, koloně, tak nám dejte vědět na naší dopravní linku 800 110 100, no a už za pár minutek se tady na to společně podíváme tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Hit Rádio.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
2: www.napos.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
14: A?
13: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
14: nepřežijí.
13: Naštěstí Baumax má řešení.
15: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
16: Tak točíme.
17: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
16: Stop!
17: Co?
16: Showroom na kuchyně.
17: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
16: Berem, díky.
18: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
19: www.uzeniny.cz.

0: Lady Gaga a hit Abracadabra nám zakončuje 9. hodinu a my se pojďme podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor na výjezdu z Hořic směrem na Hradec Králové. Tady bude zhruba do 17 hodin probíhat údržba vozovky. Kdybyste měli něco aktuálního i vy, vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ. Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Jsme s vámi i na železnici. Pozor, vlaková doprava mezi Přeloučí a Pardubicemi se od dneška mění. Osobní vlaky na čas vystřídají náhradní autobusy. Železničáři tam pokračují v opravách koridoru. Výluka potrvá do půlky září. Dálkové spoje tudy projedou, ale můžou mít až 15 minut skluz. Možná málo kdo tuší, že pod pardubickým sídlištěm Dubina se skrývá místo, které zůstalo skoro zamrzlé v čase. Stálý kryt civilní ochrany a už tuhle sobotu se otevře veřejnosti, takže se můžete dostat tam, kam jste nebo kde jste ještě pravděpodobně nebyli. Vstup je tady zdarma.
2: Úkryt dnes slouží nejen jako funkční ochranný prostor, ale také jako expozice, která připomíná historii civilní ochrany i její význam v současnosti. Návštěvníci uvidí například protiplynové masky, prostředky pro varování obyvatelstva nebo improvizovanou ochranu osob. Velmi působivá je také simulace leteckého náletu na Pardubice z roku 1944.
1: Tolik pozvánka od mluvčího Pardubic Matyáše Strnada. Kryt bude otevřený od 10 do 15 hodin. Zapomněli jste koupit dálniční známku? Vypršela vám platnost? A nebo jste si při nákupu překlepli v registrační značce? No tak právě tyhle výmluvy řeší policisté a celníci nejčastěji. Letos už odhalili přes 36 tisíc jízd bezplatné dálniční známky a rozdali pokuty za skoro 48 milionů korun. Hradečtí otroci nastoupí o 8:30 večer v Řecku proti Panathinaikosu. Půjde o boj o postup do ligové fáze konferenční ligy. Kapitán Vladimír Darida, který v Řecku hrával, má před zápasem o motivaci postaráno.
3: Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc do tohoto zápasu, že vlastně mám jen co vracet, porazili nás ve finále poháru, když jsme hráli s Arisem a do teďka to mám v hlavě.
1: Hradec vzal do Řecka i dvě nové posily, běloruského útočníka Barkovského a španělského obránce Roa Bachase. Jablonec naskočí v Glasgow proti Rangers. Tak vypadá to zase na další kratší přehaňku, tentokrát kolem Chlubnice a Nového Bydžova. Bouřky zatím nejsou na radaru, nejsou v dohledu, ale odpoledne je i ve východních Čechách. Čekáme k tomu hodně oblačnosti a teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: Po 10. hodině se spojíme s naším kolegou Ondrou Novotným, který z Otroky vyrazil do Řecka. Tak si na to počkejte, do té doby další hity.

skvělý remix na hit Sweet Caroline, který jsme si dali na hit rádiu Černá Hora. Kolik lidí se podle vás vejde do Felicie? 5, 6, když trošku přimouříme oči, co? Takhle, na Slovensku se rozhodli zjistit, kde jsou skutečné limity českého automobilového průmyslu. Policisté tam totiž zastavili feldu, ve který cestovalo, a teď se podržte, neuvěřitelných 18 lidí, jo. 17 pasažérů a řidič, a aby toho nebylo málo, řidič navíc neměl řidičský průkaz. Já bych hlavně chtěl vidět ten moment při té policejní kontrole, jo. Pane řidiči, vystupte si, a pak vystupuje jeden, druhej, pátej, desátej a policista už jen přemýšlí, jestli zastavil auto nebo přijel linkový autobus. A já si celou tu dobu myslel, že jsme jako byli frajeři, že jo, když nás kdysi jelo 6, 7 ležel v kufru, co? Očividně jsme jen neuměli pořádně využít zavazadlový prostor. No jo, no, další porce muziky připravena, tak já vám děkuju, že i dneska trávíte to dopoledne s námi, zítra rádiem Černá Hora. Krásný poslech přejeme!

0: Hity, hit rádio Černá Hora, parání dopoledne do východních Čech přejeme. No a náš skvělý kolega Ondra Novotný vyrazil s fotbalisty Hradce Králové do Athén, kde se otroci setkají už dneska v kvalifikaci do konferenční ligy a my se s ním tady v éteru hit rádia Černá Hora spojíme už za okamžik. Do té doby ale třeba víkend anebo Miraj a hit Malinovej syrup, tak si tady na to počkejte, tady na hit rádiu Černá Hora.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Tak točíme!
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen. Tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Pepo, co řešíš?
7: Zkratové proudy, jističe, klasika.
6: A dobrý?
7: Jo, ale chtělo by to něco většího.
8: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
7: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
9: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Mistrovský motokros vodníků. V neděli 23. srpna se v Rudnické Rokli jede mezinárodní mistrovství České republiky. Tvrdé souboje předvede elita českého a evropského motokrosu. Bombastická show Petra Piláta, letecká akrobacie Petra Jonáše. To musíš vidět na vlastní oči. Spoustu legend, současných hvězd a adrenalinu 23. srpna v Rudnické Rokli.
12: Vše pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje.
11: www.rudnickarokla.cz.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný oval na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
13: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
15: Máme ještě jednu jízdu.
16: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
15: Bobuj, hraj se, bajkuj.
16: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
17: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
18: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
19: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: kdo má rád malinový sirup, tak ten si teďka pochutnal se skupinou Miraj tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. No, hradecký fotbal dneska zažije další velký zápas, utkají se proti Panathinaikosu. No a z Otroky vyrazil i náš skvělý kolega Ondra Novotný.
1: Ahoj, Vojto, hezké dopoledne do východních Čech, přímo z centra Athén. Tak právě teďka jsme v rámci celé výletní skupiny, kterou tvoří partneři FC Hradec Králové, taky fanoušci a další lidi, kteří vyrazili společně z Otroky na tenhle ten trip do Athén. Právě v centru Athén projíždíme před centrem a díváme se na různé památky. Co se týče tohohle výletu, tak ten nás čeká asi do druhého odpolední a potom už to všechno bude směřovat k tomu večernímu zápasu, který začíná našeho času tady v Řecku 21:30, to znamená v Česku o hodinu dříve. Jak to dopadne, těžko predikovat, jaká bude atmosféra, no opět hodná tomuto zápasu. Co jsem tak zjišťoval, tak kapacita stadionu je kolem 72 tisíc, ale na tenhle ten zápas dorazí okolo 30 tisíc lidí, takže i tak velice kvalitní divácká kulisa. Pevně věříme, že si Otroci na tu odvetu příští týden v Hradci Králové odvezou co nejlepší výsledek.
0: Ondro, my ti moc krát děkujeme za info a držíme klukům palce, ať to dneska dopadne co nejlíp.

0: Zrzek, který to dotáhnul, panečku, pěkně daleko. Ed Sheeran v éteru Hit Rádia Černá Hora. Jestli nás ještě nesledujete na našich sociálních sítích, tak je to za mě velká škoda. Nejenom, že tam dáváme různé zajímavosti z východních Čech, my si tam totiž taky občas zasoutěžíme. Takže utíkejte na naše sociální sítě, kde jsme jako Hit Rádio Černá Hora. Dejte tlačítko sledovat, ať vám nic důležitého neunikne. Děkujeme.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D vludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 1+1 v Děčíně za 1 900 000. Byt 2+1 v Krupce na Teplicku za 2 871 000. Byt 2+KK v Krnově na Bruntálsku za 2 999 000. Rodinný dům v Pomezí nad Ohří na Chebsku za 7,5 milionu. A rodinný dům v Dobřanech, Plzeních za 11 900 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz. Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
10: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
13: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
12: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
14: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kracna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
15: Hit Radio Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Pro na Hitrádiu Černá Hora, krátce před 11. hodinou a my se pojďme podívat na silnice. Nejlepší opravní servis na východě Čech, pozor na Trutnovsku mezi Dolní Brusnicí a Mostkem. Tady došlo k dopravní nehodě motorky, projíždí se tady opatrně. No a na Královéhradecku ve Smiřicích na Palackého náměstí se došetřuje bouračka dvou osobáků. Kdybyste měli něco aktuálního i vy, vaše dopravní info, volejte na 800 110 100.
1: Výprodej skladu osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
4: www.napos.cz.
2: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Svitavy nechtějí žádnou divočinu. U nových domů se pohlídají vzhled i tempo výstavby. V nové lokalitě Stará kolonie prodávají 27 parcel, ale pravidla jsou dost přísná. Na fasádách bude jen pár povolených odstínů, žádné obklady ani sokly. A kdo dům nepostaví včas, připlatí se k ceně pozemku. V Chlumci nad Cidlinou se už 9 let řeší, kam až může padat listí z městské aleje. Majitelé zahrady si stěžují na úklid a teď navrhli smír za 500 000 korun. Soud smír doporučil. Město ale musí nejdřív rozhodnout, jestli zaplatí. Javory přitom nejde jednoduše pokácet ani výrazně prořezat. Na Trutnovsku mají nečekaného návštěvníka. Po lesích tam skáče klokan. Zvíře už několik dní uniká pozornosti a překvapilo i místní lesníky. Nejspíš jde o uprchlíka z polské zoo. Od Trutnova vzdálené jen pár kilometrů. Trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš ví, že od roky čeká večer pořádně těžký soupeř. Panathinaikos má podle něj obrovskou kvalitu, zkušenosti a nového kouče z Kodaně. Věříme své hře a týmu. Chci, abychom byli sebevědomí a ukázali odvahu, řekl hradecký kouč.
7: Aby jsme mohli pomlčet na lepší výsledek, tak musíme prostě mít větší kvalitu směrem do těch útočních fáze, prostě být odvážnější a samozřejmě, aby jsme podlezli lepší výsledek, než který byl v Turecku, tak je potřeba vstřelit tu branku.
6: Boj o postup do ligové fáze konferenční ligy začíná v Řecku ve 20 hodin a 30 minut. Jablonec naskočí v Glasgow proti Rangers. V tuhle chvíli nám poprchává v Orlických horách, taky kolem Opočna a Hradce Králové, no odpoledne mají dorazit i bouřky, tak uvidíme. No a teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Pěkné dopoledne vám přeje Vojta Kudla, poslední naše společná hodinka na Hit Radio Černá Hora. Jak ten čas letí? Do východních Čech posílám ping.

Jackson a hit Black or White při čtvrtečním dopoledni tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Představte si, že vám vaše dítě přijde ze školy, jo, a místo pětky nebo poznámky přinese výplatu. Přesně tímhle směrem se vydali v americkém Detroitu. Tamní školní obvod tam totiž bojuje s vysokou absencí a některým středoškolákům nabízí $100 týdně, tedy zhruba 2100 korun za perfektní docházku. Jo. Od dalšího školního roku se má podobná motivace týkat i mladších žáků. Jen za nižší částku samozřejmě. A teď já si jako říkám, kde byl ten systém, když jsem jako chodil do školy já, abych to byl taky, čověče. My jsme za 100% docházku dostali tak maximálně možnost být ve škole zase i další den, že? Don't be-

0: Kecá na Hitrádiu Černá Hora v 11 hodin a 22 minut. Vojta Kudla vám přeje parádní dopoledne. Dneska slaví Mezinárodní den jídlo, které dokáže rozhádat klidně i celou rodinu. Jak je, to vám prozradím už za okamžik, tak si na to počkejte. Do té doby Los Frequencies a nebo Eva Farná a všechno nebo nic. Loďka papírová. Jasně, moc dobře to všichni známe. Tak i tohle si dáme tady u nás na Hitrádiu Černá Hora, tak si na to počkejte. Díky, že nás hladíte.
1: Před slunce.

0: tě na tobogán. Počítej s pořádným mejdanem. Bumperbólové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
13: www.uzeniny.cz.
14: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
15: Hradecké nábřeží piva se blíží. Pivovary z celé republiky sem přivezou víc než 100 druhů piv a těšit se můžete taky na pořádný výběr jídla i něčeho malého na zub. Součástí je samozřejmě ostrý festival Chili Mechov, hudební doprovod a nejen pivní soutěžení. Doražte sobotu 22. srpna od 11 hodin na Smetanovo nábřeží v Hradci Králové.
16: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: frekvencí jsme na starosti tento hit s názvem The Feeling, který jsme si dali tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Dneska slaví jídlo, které dokáže rozhádat klidně i celou rodinu, rychleji než dědictví, a to je pizza Havaj. Ano, dnes je Mezinárodní den u Havaje. Mám pocit, že neexistuje věta jo, občas si ji dám, buď zkrátka milujete, nebo ji nesnášíte. A přitom pozor, pizza Havaj nevznikla ani na Havaji, jo, ani v Itálii. V roce 1962 ji vytvořil sám řecký přistěhovalec v Kanadě. Takže název Havaj, původně Kanada, auto Řek a tváříme se, že řešíme italskou kuchyni, co? Tohle jídlo má hodně velkou mezinárodní spolupráci, tak mi dejte vědět na náš WhatsApp 601 292 464, jestli jste fanoušci této pici a nebo ne, to mě zajímá.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464

0: Linkin Park, to tady u nás roztočili na Hitrádiu Černá Hora. Pěkné dopoledne do východních Čech přejeme. No a dneska je Mezinárodní den havajské pizzy. A vy jste nám na náš WhatsApp psali reakce, jestli jste milovníci této pokutiny. Napsal nám třeba Tomáš. Hezké dopoledne, Havaj jedině s extra ananasem. A teď mě klidně zablokujte. Tak Tomáši, tohle dělat určitě nebudeme. Napsala taky Vlaďka, můj muž Havaj miluje. Já ji nesnáším, jsme spolu 14 let, takže evidentně láska překoná i ananas. No tak to je krásný, Vlaďko. No a zakončíme to třeba tady Lukášem. Za mě ananas ano, ale musí ho být málo, takže jsem asi ten váš člověk, občas si dám. No tak moc díky za vaše zprávy, za vaše reakce. Je vidět, že fanoušků této kombinace je spoustu. Pro dnešek se s vámi loučí Vojta Kudla a nezapomeňte, po 12. hodině Jirka Pelnář a srdcovky, tak se mějte krásně a ahoj!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
3: A s jednorožci i dinosaury!
2: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
15: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
16: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. turbíny.cz.
17: Hit Radio Černá Hora.
18: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Rádio Černá Hora.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

Máš to všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na Trutnovsku mezi Dolní Brusnicí a Mostkem došlo k dopravní nehodě motorky, dá se ale projet. Ve Smeřicích na Palackého náměstí bourala 2 osobní auta, ale naštěstí tam moc nebrzdí provoz. Pokud byste měli něco z dopravy, budeme rádi, když zavoláte na 801 1100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde opět o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 tisíc korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady mohou vystoupat až k 10 tisícům. A co za růstem stojí, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
12: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitů a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
11: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci v místě příslušného úřadu práce. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko letos bude jeho čestným hostem. Teď se ještě podíváme k nám.
13: Jičín má po rekonstrukci znovu otevřený stadion v Lipách. Opravy vyšly na 31 milionů. Z toho většinu pokryla státní dotace. Nový ovál má 8 drah. Opravené jsou také atletické sektory a fotbalové hřiště. Stadion teď splňuje mezinárodní standardy pro atletiku i fotbal.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
13: Odpolední bouřky ve východních Čechách nejsou vyloučeny. Máme je v předpovědi, tak uvidíme, jestli se vyplní. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
10: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Ten týden nám utíká jako voda, už je tady čtvrtek a vlastně takovým malým důkazem, jak to všechno utíká, tak to jsou vždy srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Tohle už je taky více jak 30 let, co přišla parta Pet Shop Boys, nebo dvojka, tady s touhle verzí původního hitu od Village People, což je ta parta, která udělala YMCA. Původní hit z roku 1970 něco, tak trošičku poupravili. Je pravda, že díky té nové úpravě to trošku zní jako sovětská hymna. Každopádně v 90. megahit. Srdcovka číslo 1. Go West na Hit Radio.

0: Fest, kluci z východu, takhle si to taky pamatujeme. To byla zase česká předělávka. Tohle je rok 1993. Srdcovka číslo 1. A legendární britské duo Pet Shop Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Go West. Přišla mi tady zpráva od Tomáše, který píše: Ahoj Jiří, jak by řekli moje děti, tak to si zabil brácho, nebo tak nějak to říkají. Pet Shop Boys jsou moje srdcovka od první chvíle, co jsem kupoval desky na burze. Dodnes jejich LPčka mám a občas si je pouštím, když mám blbou náladu anebo dobrou náladu. Pet Shop Boys vždy a vždycky a všude. Tak, jsem to rozlousknul závěr té zprávy. Díky moc za zprávu, to je krásný. Ještě to tady pokračuje, aha, jsem si to nezaskroloval dolů. Už nějaký ten pátek přemýšlím, že napíšu do srdcovek na přání, teď už nemusím. Díky moc ještě jednou. No tak nádhera. O toho jsme tady. Ráno se stalo. Vy si samozřejmě můžete klidně dneska také napsat o srdcovku na přání, k té se ještě dostaneme. Máme před sebou ještě 4 další srdcovky. Dnešní téma je opět devadesátky. Když se řeknou devadesátky, dokážete je popsat jedním slovem? To by mě zajímalo, to je úkol na dnešek. Co se vám vybaví? Jedno slovo, jak byste popsali devadesátky? 777 937 777. Tady je Eňa.

0: ještě nechci, aby to skončilo. Aerosmith na Hit Rádiu. Další nádherná srdcovka pro čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já jsem se vás ptal, jak byste popsali 80. léta na 777-937-777, tady WhatsApp Hit Rádia. Posíláte vaše popisy a chtěl jsem jenom jedno slovo. Tak Luděk třeba píše dětství. Laťka, ta píše pařby. Jasně. Darina. Eso. Dcera byla náctiletá, tak jsme měli hudbu z první ruky. Franta z Brna, ten píše vojna. Byl jsem v té době ještě na povinný vojenské službě. No a třeba Jirka, tak ten tady píše rovnej cyklus.

rovnej cikcak, rovnej cikcak. No jasně, no jasně, rovnej cikcak na nuk. To bylo ještě v době, kdy nebyl takhle jako, jako cikcak, ale byl rovnej, to asi pamatuju. A hlavně tenkrát, teď doufám, že se nemejlím, ale myslím si, že to tak tenkrát bylo, i co já si z dětství pamatuju, tak byly jenom dvě barvy. Červená a bílá, prostě jahoda citron a až potom to tenkrát ta značka udělala tak, že tam přidal ještě tu zelenou, že jo, nějaký jabko nebo něco takový. No ježišmarja, to byl můj nejoblíbenější nanuk, když jsem byl dítě. Bože, to je skvělý, Žino, díky moc za tuhle vzpomínku, na to jsem úplně zapomněl. A teď si úplně z toho vybavuju, že ještě tenkrát v těch 90. Tak se dělaly taky jako křupky, které byly ve tvaru dinosaurů. A brány byly taky nějaký jako paprikový a tak, a ty byly teda taky fantastický, to už taky není. To je škoda. Ježišmarja, ale díky moc za tuhle vzpomínku, to je fantastický. To je nádhera. My se z 90. přesuneme jenom o kousíček dopředu do začátku milénia. Dáme si skupinu Činasky hned ze začátku 21. století. Naspívali skvělý duet. Úplně jako super. A hrozně mě mrzí, že se vůbec nehraje. Je to hrozně fajn. Je to tak strašně pohodový. To je prostě něco, co takhle ke konci pracovního týdne potřebujete slyšet.

0: přestože se na nás dívá z hudebního nebe, tak stále to našem světě zůstává nesmrtelná. Whitney Houston Step by Step.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Step by Step, taky krok za krokem, že jo? Takhle si pamatujeme jeden z těch nejkrásnějších a nejlepších seriálů, na který jsme koukali v těch 90. K tomu ještě tam byl Fresh Prince, taky Nováci, český seriál a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, že tenhle hit s tím seriálem nemá vůbec nic společného, ale vždycky, když takhle vidím prostě napsáno Step by Step, tak si okamžitě vzpomenu na Dejnu, co kouká očima svejma. Dejna kouká očima svejma a na Kouďáka. Jo, tohle je prostě nádherná doba a já jsem jako strašně rád, že jsme v tom vyrůstali. Trošku mě mrzí, že naše děti v tom nevyrůstaly, že to nezažijou, ale oni mají taky to svý, no, třeba Bébu. A my jsme měli tenkrát Krok za krokem a Supermax. No, co byste chtěli slyšet na přání? Srdcovka s číslem 6 je před námi. Dneska to uteklo extrémně rychle. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Napište mi nebo klidně pošlete hlasovku, nebo mi to klidně zaspívejte, jestli nevíte, jak se to jmenuje. Já to podle toho zkusím najít. Co byste chtěli slyšet ještě dneska? Poslední srdcovka pro dnešní den. Jenom na vaše přání. Těším se moc na váš výběr.
2: Kam vyrazit? Tak tohle je pořádná výzva. V Janských Lázních si v sobotu můžete střihnout Mont Blanc, a to bez cesty do Alp. Čeká vás 9 výšlapů na Černou horu a celkem 4808 výškových metrů. Na pokoření výzvy máte 15 hodin. Nahoru po svých a dolů pohodlně lanovkou. No to je spíš pro dospěláky. Děcka můžete vzít do parku na Větvi v Hradci Králové, kde pro změnu budou zdolávat 3D bludiště. No tak plány máme a my vám přejeme parádní den.
1: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Pepo, co řešíš?
9: Zkratové proudy, jističe, klasika.
8: A dobrý?
9: Jo, ale chtělo by to něco většího.
10: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
11: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
12: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
15: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
16: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
15: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
17: Slyšíte tu nádheru?
4: Přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
17: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Miles Smith na Hit Radio. Nice to meet you.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Šestá srdcovka dneska je srdcovka na vaše přání. Je to opět těžké vybrat z WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, ale dneska tak je tady Jana, která brnkla na mojí notu, doslova do písmene. Hrajeme trošku na city. Já strašně rád udělám radost její dceři. Píše: ahoj Jiříku, chtěla bych tě poprosit, jestli bys dnešní srdcovku věnoval mé srdcovce, dcerce Barborce, která slaví 6. narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou popřát hodně zdraví, lásky a protože jde v září poprvé do školy, tak aby se jí tam taky moc líbilo a našlo si spoustu nových kamarádů. Pusu, máma a táta. To je krásný. Možná kromě těch kamarádů by bylo dobrý, kdyby si v té první třídě našla už taky nějakou brigádu, když jsem teď koukal, kolik stojí ta výbava, aktovky a tak dále. To je taky jako zajímavý. A ještě tady PS, její srdcovka je nekonečný příběh. A to je krásný. A to je ta moje nota, na kterou jste brnkli. Protože jestli my, děti devadesátek, máme něco společného, tak je to tahle píseň.

0: Rehab na Hitrádiu ve 12:45. Pohodový čtvrtek přeje Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s Hitrádiem a taky přeju dobrou chuť k obědu. Pokud jste ještě nevyrazili, anebo teď akorát budete vyrážet, máte někde kolem pizzerku, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste si dali pizzu Hawaii.
1: Ty to slyším, fuj, Hawaii.
0: A tak, já to chápu, jo. U pici Hawaii není nic mezi, prostě buď ji máte rádi, anebo ji nesnášíte, jo, tam žádná jako střední cesta nevede. Ale dneska je mezinárodní den této pici. Ano, i pizza Hawaii má svůj mezinárodní den. Takže dneska, vy, kdo ji milujete, tak asi můžete si ji samozřejmě jako dneska dát. A vy, kdo ji naprosto nesnášíte, tak pojďte si dát taky, pojďte to oslavit třeba. ne, dobře, chápu, rozumím. Ale můžete vyrazit třeba na nějakou demonstraci. Nicméně, mám tady pár zajímavostí. Pizza Hawaii, tak ta nevznikla v Itálii, logicky, to určitě ne. Samozřejmě ani na Hawaii. Ale poprvé tak se začala prodávat v Kanadě, a to v roce 1962. A tenkrát ji tam začal prodávat jeden řecký imigrant, který si tam udělal restauraci a vymyslel tady pizzu Hawaii. No. V 90. letech byla mimochodem nejprodávanější mraženou pizzou v Německu. Tak jenom pro zajímavost. Tak milá pizza Hawaii, no, tak šťastný tvůj den. A pojďte to oslavit. Na Hit Rádiu si dáme za chvíli další hity. Alex Warren.

0: U toho tej kalórie vyskáčete ako nic.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit dva zapojené objekty, nasbírat dva QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Mistrovský motokros v Rudníku. V neděli 23. srpna se v Rudnické Rokli jede mezinárodní mistrovství České republiky. Tvrdé souboje předvede elita českého a evropského motokrosu. Bombastická show Petra Piláta, letecká akrobacie Petra Jonáše. To musíš vidět na vlastní oči. Spoustu legend, současných hvězd a adrenalinu 23. srpna v Rudnické Rokli.
11: Vše pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje.
10: www.rudnickarokle.cz.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Tak točíme.
16: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
15: Stop!
16: Co?
15: Showroom na kuchyně.
16: Jo, no jo, já jsem ale... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
15: Berem, díky.
17: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
18: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
17: www.napos.cz.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
20: Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: stačí, že posloucháte Hit Radio a tenhle hit. U toho se ty kalorie pálí samé. Tak si klidně po obědě můžete dát ještě nějaký dezertíček. Erik Pritz, Call On Me. Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou a před námi nejnovější zprávy. Začínáme aktuální dopravou. Jsem rád, že jste s námi.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady od vás info o odstaveném osobáku s vlakem na D11 směr Hradec u Chlumce. Dejte taky bacha na silničáře dneska na výjezdu z Hořic směrem na Hradec Králové. No a další vaše dopravní info. Volejte na 800 110 100.
2: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkar. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkar.cz.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně, vždycky.
5: Tati, pojedeme na ten skákací hrad?
6: Jasně, a já se mezi tím svezu v nových vozech Škoda.
7: Přijeďte do Náchoda na den z Autobranka. Rodinný den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás skákací hrad, veteráni, RC autíčka i testovací jízdy. A navíc můžete vyhrát dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Sobota 19. září, Autobranka Náchod. Vstup a občerstvení zdarma. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Náchodě.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře část dálnice D1. Po obě víkendové noci v obou směrech neprojedeme mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chodce Rady. Uzavírka v noci zpátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 8 večer do 8 ráno. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
12: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
11: Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů, každý o hmotnosti 32 tun. Aktualizovaná výstraha meteorologů. Zítra odpoledne a v noci na sobotu dorazí další silné bouřky. Zasáhnou část Čech a západ Moravy, doprovázet je budou nárazy větru až 90 km v hodině a napršet může 70 mm. Dnes v noci by mělo pršet zejména na jihovýchodě a východě Česka. Naše tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila ve dvou setech světovou jedničku Arinu Sabalenko z Běloruska. Postupuje tak do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keys. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková. Nestačila na Američanku Coco Gauff. A teď se podíváme ještě k nám.
13: Tak tohle je výborný. Stalo se to v centru Pardubic. Po vloupání do bytu na třídě Míru prchala dvojice zlodějů po Římse v prvním patře domu. Dolu se jim nechtělo a policisté jim proto přistavili žebřík. Dvojice skončila v rukou strážníků a teď jí hrozí až 3 roky vězení.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
13: Mraky, samé mraky. No odpoledne na východě Čech bude hodně oblačné. Čekáme taky sem tam bouřky a teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po obědě. Pojďme si udělat takový malý příjemný piknik tady u nás na Hit Radio. Začínáme

Maria, další fantastický hit, ten by se hodil taky do našich srdcovek, o tom žádná. 13 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio. Mám tady jeden až téměř neuvěřitelný příběh, co se teď stal u Baltu. Našli tam poklad, jo. Byl tam nějaký chlap, který tam uklízel na pláži bordel z moře se svými kámoši, husou Sany, kačerem Virkem a psem Kundaliniem. Neptám se, nesměju se, prostě pokračuju dál, jo. Objevil tam obří kus jantaru za nějakých cca 100 tisíc. Já si úplně říkám, páně, to je příběh z nějaký bajky, že jo. Prostě já, kačer, husa a pes, tak jsme našli jantar za 100 tisíc. No mazec, každopádně, jantar, jo. Kdyby náhodou v tom jantaru byl nějaký jako prakomár, tak doufám, že ho potom rovnou zahodí někam zpátky do moře, protože jestli tady ještě něco potřebujeme, tak jsou zase dinosauři teda. Každopádně, já si jenom říkám, našli jste vy někdy doma nebo někde v nějakém bordelu nějaký poklad? To je mnohem lepší otázka, než jestli jste někdy slyšeli zajímavější psí jméno než Kundalinus. Tak co ten bordel?

0: čtvrteční odpoledne na Hit Radio Ava Max. Zítra mezi 12. a 15. hrajeme dokonalou desítku. 10 otázek a za každou správnou odpověď 1 000 korun. To znamená dohromady 10 000. Na co? No, na benzín přece. Abyste neměli na benzínce zástavu srdce, když půjdete platit, když jsou tam teďko ty šílené ceny. Desítku od nás dostanete na tank kartu Easy od Orlenu. S ní potom máte navíc do 31. srpna slevu korunu na litr a 2 koruny na prémiová paliva. Stejnou výhodu máte i díky mobilní aplikaci Orlen. Ale jenom teda v pondělí. S tank kartou to pak platí každý den. Až do 31.8. No a k tomu v rámci epických slev tak si můžete dát i na čerpacích stanicích od Orlen, u Orlenu. I letní drinky. My jsme byli, zkoušel jsem všechny a na první místo teda dávám grepový drink, ale výběr samozřejmě nechám na vás. Takže, hele, úplně v pohodě, klidně nakupte dětem výbavu do školy, letos vás to nezrujnuje, protože v rodinném rozpočtu díky nám můžete tak ušetřit až 10 000 na benzín. Zítra, tedy mezi 12. a 15. poslouchejte Hit Radio, čekejte na signál a zatím si klidně můžete do mobilního telefonu už naťukat číslo, na který pak budete volat, což je telefon číslo 800 937 937. Podrobnosti k naší dokonalé desítce najdete i na webu hitradio.cz. Za chvíli Pokáč, Solitér a taky Nickelback.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my.

0: Hits léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
1: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém online účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
15: Máme ještě jednu jízdu.
16: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
15: Bobuj, hraj si, bajkuj.
16: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
19: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
20: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
19: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte dítě, když jsem bagl od půdora, je to... Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete se brát i barvu dokonce, jo.
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Pukáč s hitem Solitér, to si asi taky možná vybavíte tu karetní hru. Většinou to hrávali naši tátové za mlada v obýváku, že seděli, vykládali karty na stůl a řadili je podle barev a speciálního systému, který jsme se my jako děti snažili pochopit, a hledali jsme na tom nějakou zábavu, protože to byla docela dost nuda. Ale tak zase byla to doba bez sociálních sítí, že jo, takže něco se dělat muselo. Pokud dneska budete koukat na sociální sítě, tak asi jako dvě momentálně nejsdílenější videa, tak to první je, kde jsou kluci, co ukradli logo McDonaldu, naložili ho do auta a ujeli s ním pryč. Zajímavý. No a to druhý, tak to je zase Turkovina, tam Turek s nějakým kámošem, tak po jiném chlapovi hážou jogurty někde v nějaký chráněný památky, no tak jako zajímavý. Tak si tak jenom říkám, že když jsem to viděl, tady ty dvě videa, že se možná zpátky vrátím k těm videohrám a naučím se solitér. Možná je příjemnější. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky, protože dneska je čtvrtek a hrajou se zase další zápasy o evropské poháry.

2:45, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Plnář. Jak jste se vyspali na dnešek? Jo, protože teď kolem té 2. hodiny, tak je přesně ten čas, kdy je ideální odpověď na tuto otázku, protože v tuhle chvíli to většinou na nás začne padat. Jestli jste měli blbou noc, tak ty to začínáte pociťovat, jo, ještě navíc po tom obídku, že jo, člověku slehne a teď už bych si akorát chtěl jako lehnout. No, slehne a lehne. To by bylo naprosto, to by byla dokonalá kombinace. Slehne a lehne. Skvělý, ale to se nám jako nepoštěstí. Ono to totiž záleží na tom, jestli máte jednu peřinu anebo dvě. A nemyslím na sobě, ale myslím v tom partnerském životě. Ve 14 hodin nás čeká náš pořad tradiční čtvrteční nepopulární názor, který se bude právě na toto téma dneska ubírat. Takže jestli k tomu máte co říct, tak se moc těším na vaše zprávy, které budete posílat na WhatsApp Rádia 777-937-777. Zase si dneska o tom pokecáme úplně jako na rovinu a bez obalu. Takže ta malá párová terapie ve dvě na Hit Rádiu. Do té doby, abyste se probudili, aby to na vás tak nepadalo. Tohle funguje víc než dávka hořčíku.

0: čtvrté hodiny. Máte se na co těšit. Tak buďte s náma.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Máme ještě jednu jízdu.
4: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
3: Bobuj, hraj se, bajkuj.
4: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
6: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Mistrovský motokros v Rudníku. V neděli 23. srpna se v Rudnické Rokli jede Mezinárodní mistrovství České republiky. Tvrdé souboje předvede elita českého a evropského motokrosu. Bombastická show Petra Piláta, letecká akrobacie Petra Jonáše. To musíš vidět na vlastní oči. Spoustu legend, současných hvězd a adrenalinu 23. srpna v Rudnické Rokli.
11: Vše pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje.
10: www.rudnickarokla.cz.
12: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
13: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
14: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
13: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
15: Tak točíme!
16: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
15: Stop!
16: Co?
15: Showroom na kuchyně.
16: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
15: Berem, díky.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
18: Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás krátce před druhou odpoledne vzala do zoo, což je dobrý nápad. O víkendu vyražte s dětmi do zoo, tady u nás v Česku jich máme tolik a každá je krásná. Před námi nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech ještě zítra a budete mít řidiči v Hronově klid. V ulici Jiřího z Poděbrad skončí kyvadlový provoz. No taky se zítra v 11 hodin otevře dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Tak vidíte, no pokud máte info o nehodě, koloně, volejte 800 110100.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Hradecké nábřeží piva se blíží. Pivovary z celé republiky sem přivezou víc než 100 druhů piv a těšit se můžete taky na pořádný výběr jídla i něčeho malého na zub. Součástí je samozřejmě ostrý festival Chili Mechov, hudební doprovod a nejen pivní soutěžení. Doražte sobotu 22. srpna od 11 hodin na Smetanovo nábřeží v Hradci Králové.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou!
6: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
7: tisku.cz. Náplně hned!
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody plné potravin nemusí být samozřejmostí, jak je tomu teď. Premiér Andrej Babiš to řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce mimořádně složitý.
14: Já bych chtěl poděkovat všem zemědělcům za jejich práci, protože mají strašně těžkou práci a letos je strašně náročný rok pro ně. Nízké ceny, výkupní ceny, zboží, zvýšené náklady, všude je válka. A tyto války mají obrovský dopad a velmi silné sucho.
13: Tradiční součástí agrosalonu na jihu Čech budou také sobotní národní dožínky. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Po více než měsíční pauze se znovu roztáčí kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu v Lausanne by se měly představit i dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě v hodu oštěpem na evropském šampionátu je přihlášený Jakub Vadlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu pak čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážky Michala Radu. Teď se podíváme k nám.
15: Pardubice konečně promění Přechlabe v nové místo pro odpočinek. Bude tady slunečný pláž s molem, lehátky, lavičkami, ohništěm a taky schody do vody. Všechno to vyjde na 3 miliony korun. Stavba má být dokončena do října a nabídne lidem další prostor pro trávení volného času u řeky.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
15: Sluníčko se na východě Čech snaží prosadit, ale odpoledne bude spíš oblačné, místy dorazí bouřky a teploty celkově do 32 stupňů Celsia.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Každý den ve 2 hodiny odpoledne tady máme náš takový malý diskuzní debatní kroužek. Posloucháte rádio, ve kterém si opravdu i vy můžete říct, co si o některých věcech myslíte, a to naprosto bez obalu. Posloucháte Hit Radio. Čtvrteční populární názor už za chvíli. Dáme jeden hit a pak ho pošlu do světa a těším se na vaše reakce.
10: Hit Radio Černá Hora.
16: Hit
9: say no.

0: Hollow, tedy Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Je 14 hodin 6 minut a je na čase dát do světa dnešní nepopulární názor.
1: Nepopulární názor pro tento týden je:
0: dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Co si o tom myslíte? Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Říká se, že když člověk spí pod jednou peřinou s tím druhým, takže jsou si k sobě jako blíž, že je to takový jako hezký, je to intimnější, že to je romantičtější, že se k sobě jako můžou přitulit a tak. Já říkám blbost. Já říkám, že opravdu dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna, protože každej se může tak jako přikrejt, zachumlat sám. Občas dojde k tomu, že se chlapi potřebujou ulevit pod tou peřinou a prostě takhle to ven jenom tak jako nevyjde. Na druhou stranu nemusíte se přetahovat s někým o tu peřinu, protože většinou to tak za mě jako bývá, že když máte prostě v partnerském vztahu jednu peřinu, tak to nakonec dopadá tak, že ona má peřinu a vy nemáte žádnou peřinu. To tak jako je, jo? Takže co si myslíte? 777-937-777. Dejte vědět, píšte zprávy, posílejte hlasovky.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas. Shine bright like a diamond.

0: Nechci, jednou jsme na dovolené spali pod jednou a celou noc jsme se handrkovali, že jsme se vůbec nevyspali. Navíc manžel má duchnu, já mám slabou deku, takže za mě každý svojí peřinou. Hezký den, Jana. Děkuji, že se mnou souhlasíš. Ahoj, rozhodně každý svojí, o peřinu bych se fakt nedělila. Přitulit se dá přece i tak, zdraví Luca. Přesně. Podepisuju. Ahoj, rozhodně jsou nejlepší dvě peřiny, já jsem ráda zachumlaná a nemím se přetahovat o peřinu. Dita. Výborně. Holky, takhle, jenom mezi náma, s váma se většinou o tu peřinu nikdo moc jako nepřetahuje, jo? Jak říkám, většinou to dopadá tak, že my jsme bez peřiny. Vy máte tu svoji zamatanou ještě takhle jako pod nohama. Zdravím, já si myslím, že je to o zvyku. My s manželem uspíme pod jednou peřinou 25 let a nemůžeme si stěžovat. Oba si ulevíme, když je potřeba. Výborně, tak 25 let, chápu. A peřinu většinou bere manžel. Mně ne, já jemu. Hezký den, Pavlína. Dobře, tyjo, po 25 letech nemůžu si stěžovat. Nechci, nebo doopravdy nemůžu si stěžovat. Nedělal si legraci. Jenom do vás rýpů, jsem rád, že vám to funguje. Další. Dave, Střince, jasan, že jedna. Spíme na Adama a Evu a jak je na něco chuť, jde to hned. Nemusím hledat něco, na co mám chuť pod druhou peřinou. A v létě já ji vůbec nepoužívám a mimochodem celou 2x2 metry ji věnuji té mojí. No jo, no. I takhle to samozřejmě bývá, ale já si stejně prostě pořád myslím, že ty dvě peřiny jsou potom vlastně jako lepší, že každý má část toho svého soukromí a vlastně každý se tak nějak potom jako nemusí se uskromňovat, no. Je to jako, když byste najednou šli spát jako do svého pokoje jinýho, což teda je taky zajímavý téma, ale k tomu se dostaneme někdy jindy. Tak jo, tak ještě jednou. 777-937-777, ještě v rychlosti jedna. Ahoj, velice souhlasím, my máme nejen každý svoji peřinu, ale každý i svoji ložnici. A to je teprve parádička. Hele, tak to je to, o čem jsem mluvil. Každý chodil spát v jinou dobu a v jinou dobu vstával, tak nám toto řešení naprosto vyhovuje. Zdravím, zdraví Týna. Tak jo. Co vy si dál myslíte? No, pojďme na to. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Getta, tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový odpoledne a v nepopulárním názoru dneska nahlas říkám, že dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna peřina. Ono to působí možná jako naprosto banální věc, ale i podle toho, co třeba tady píše Honza, tak jsou páry, kterých se to vyloženě dotýká a až to trošku rozděluje. Tady píše ve zprávě: ahoj, děkuji, že o tom mluvíte. Nenapadlo mě, že bych to někdy slyšel v rádiu. Asi je to prkotina, ale tohle je jeden z největších problémů mého vztahu. Ona chce jednu peřinu a já dvě. Už jsme se kvůli tomu několikrát pohádali, takže trpím už pár let pod jednou peřinou. Mám i velký polštář, protože se potřebuju přikotvit. Když jedeme na dovolenou a jsou tam dvě peřiny, jako první jde na recepci zeptat se, jestli bychom nemohli mít jednu velikou. Wow. Tak tady jsme opravdu udeřili hřebíček na hlavičku, jak se říká. Tak jsem rád, že jste se dneska i vy k tomu vyjádřili a zároveň, že jste mi tomhle jako dali za pravdu, jo? Verča asi úplně mluví za všechny. Ahoj, peřinu určitě každý svojí, to přitulení vůbec nic nebrání. Zdraví Verča, zloděj peřiny. Nejlepší přezdívka pro téměř každou ženu. Zlodějka peřiny. Takže nebojte se. Nebojte se, seberte odvahu, jo? A zkuste si to doma prostě prosadit, pokud jako chcete. Olda tady ještě píše taky hezkou zprávu. Peřinu určitě každý svojí, stačí, že už se s ní dělím o výplatu. Tak, amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Jaso!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
11: Zahradní technika Dubenec. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, náhradní díly a elektrická auta. Zahradní technika Dubenec u Dvora Králové nad Labem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
15: Ne, to je cyklopecka.
14: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
15: Cyklopecky.info.
14: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
15: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
14: Cyklopecky.info.
15: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
14: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
16: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen

Project Infinity 2008, je 14 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio. 2008 to byl taky zajímavý rok, ale pokud jste rok narození 1986, tak máte letos víc než zajímavý rok. Přechod z trojky na čtyřku, první čtyřicítka. Jak to snášíte? Jste s tím v pohodě? Těšili jste se na to? Nebo o tom jako vůbec nechcete mluvit? Bolí vás více záda? Nebo teprve vám 40 bude, září, říjen, listopad, prosinec ještě před náma a tak nějak se už jako klepete a říkáte si, bože můj, co jako jenom přijde? No, každý to vnímá úplně jinak. Každý i tu krizi středního věku vnímá úplně jinak. V tom vám asi jako nikdo nepomůže, s tím se každý musí poprat sám. Já jsem hledal mezi různýma kapelama, zpěvákama, zpěvačkama, co vznikly v roce 1986, nebo se narodili. A našel jsem, že v roce 1986 tak vznikly The Goo Goo Dolls. Fantastická skupina. Jako je fakt, že mají asi jenom jeden obrovský hit, a to Iris, což je mimochodem píseň, která je z filmu Město andělů. Absolutně nedoporučuju. Jo? Jestli máte dobrou náladu a neradi brečíte, Město andělů nedoporučuju, protože McRae na Nicolas Cage, to, co tam se odehraje. Já ten film, já ho zbožňuju, ale nesnáším ho zároveň. Já bych se na něj strašně chtěl podívat, ale už ho nikdy nechci vidět. Viděl jsem ho několikrát a doufám, že ho ještě několikrát uvidím, ale prostě se bojím. Já to prostě přiznávám, jo. Já tady u toho strašně vrečím, tady u toho filmu. A nebojím se to říct prostě jako nahlas, jo. Možná si podívám dneska večer, ale pak si budu fackovat. Prostě Město andělů, brutální, brutální film. A tak když teda se o tom teď bavíme, tak pojďme si dát kapelu, která vznikla v roce 1986. A když už, tak si dáme samozřejmě teda Iris, co jinýho. Tak jenom jsem chtěl říct, že pokud je dnešní den nebo letošní rok tím vaším rokem, to té obrovské změny, nejste v tom sami. Vy to zvládnete. Nevzdávejte to.

Ten tak trošku by se na to hodil videoklip nějaké letní lásky. Pokud jste single, ještě pořád máte čas, že to stihnete. Dneska je teprve 20. To znamená, že ještě máte 11 krásných dnů na to někoho potkat, zamilovat se, rozejít se, pak truchlit a pak už na to za pár let jenom vzpomínat jako na nádhernou letní lásku. Tak je, přesně o tom to je. 3:15. Jirka Pelnář se pro dnešek loučí. Přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás těším. Opět ve 12 hodin, kdy nás čeká.

0: a nechcete utrácet za benzín, zítra rozhodně hrajte dokonalou desítku se mnou mezi 12. a 15. tady na Hitrádiu. Mějte se krásně a od 3 odpoledne naše odpolední show.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Žárovku s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně médium.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Tak točíme!
12: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
11: Stop!
12: Co?
11: Showroom na kuchyně.
12: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
11: Berem, díky.
13: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní na Chrudimsku, v Lukavicích, tady se střetlo nákladní auto s dodávkou, dejte pozor. A potom D11, 62. km ve směru na Prahu, pozor na porouchané auto. Jinak šťastnou cestu, opatrně pevný nervy, no a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
6: Pepo, co řešíš?
7: Zkratové proudy, jističe, klasika.
6: A dobrý?
7: Jo, ale chtělo by to něco většího.
8: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
7: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
14: 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Žádné divoké experimenty. Svitavy si u nových domů nastavili jasná pravidla. Na fasádu bude jen několik povolených odstínů bez obkladu a soklů. Radnice navíc požaduje, aby se stavilo rychle a z parcel nebyly jen spekulativní investice. Kdo termín nestihne, připlatí se k ceně pozemku. To byla rána. V Horním Maršově auto v noci vrazilo do zámecké zdi. Řidič se zranil a skončil v péči záchranářů. Poškozený zůstal i historický pískovcový sloup. Hasiči zajistili místo a pomohli s odtahem havarovaného vozu. V Jičíně skončily dvě nepovolené stavby demolicí. Zbourána byla budova u rybníka v Ostružně i nelegální oplocení v Podhradí. Náklady nejdřív uhradilo město, ale teď je bude vymáhat po majitelích. Tahle tenisová senzace obletěla svět. Česká tenistka Sára Bejlek vyřadila v osmifinále turnaje série Masters v Cincinnati světovou jedničku Arinu Sabalenkovou, a to po setech 7-6 a 6-4. O postup do elitní čtyřky se utká s domácí Madison Keysovou. Tak o víkendu snad i velká porce sluníčka, ale dneska a zítra bouřky, místy silné, hodně deště, no a teploty celkem vysoko, dneska až na 30 stupních, zítra nám to klesne na 23 až 27.
13: Hit Radio Černá Hora.
0: Tak pozor na ty bořiny, no ale my přinášíme hudební osvěžení 2 minuty po 15. Petr Kytáček přeje parádní čtvrtek a tady Imagine Dragons.

Vafarná, Miraj a jejich duet Vzpomeneš si teď na Hitrádiu Černá Hora. V hudebním světě se často mluví o úspěších žebříčcích, vyprodaných halách. Někdy se ale stane něco, co vám připomene, že ty největší věci se dějí mimo reflektory. Možná jste už zaregistrovali, že kluci z kapely Miraj se hromadně oholili do hola. Samozřejmě nešlo o žádnou sázku ani nový módní výstřelek. Udělali to na podporu svého nemocného parťáka a kytaristy Tomáše Javurka, aby mu ukázali, že v tom těžkém boji nestojí sám. Skvělou zprávou teda je, že Tomáš má nejnáročnější 2 měsíce za sebou a už se stihnul vrátit zpátky na koncertní pódia se zbytkem kapely, tak snad už to bude jenom lepší a lepší. No a přesně o tomhletom ta muzika je. O lidech, kteří drží při sobě. A my jsme rádi, že vy držíte při nás, my při vás, jsme Hitrádio Černá Hora, no a tady už další muzika.

Jo, tak tohle byl song, který v roce 2006, tedy před 20 lety, což mě úplně šokovalo, jak to strašně letí, ovládl taneční parkety, stal se tenkrát hymnou fotbalového šampionátu a hlavně dodnes vám, nebo nám všem, spolehlivě vlije krev do žil. Francouzský hitmaker Bob Seger 2006, tedy před 20 lety, což mě úplně šokovalo, jak to strašně letí, ovládl taneční parkety, stal se tenkrát hymnou fotbalového šampionátu a hlavně dodnes vám, nebo nám všem, spolehlivě vlije krev do žil. Francouzský hitmaker Bob Sinclair tenkrát spojil síly se zpěvákem Garym Pinettem a vznikl

0: usnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
0: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
0: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
0: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
0: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
0: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
0: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
0: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
0: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick, nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
5: Herna u dětka, máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
12: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
11: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: končí. Vlídu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Nelson na Hitrádiu Černá Hora. Parádní odpoledne. A taky si občas v létě stoupnete na oblíbený paddleboard, ujedete 50 metrů od břehu, chytíte balanc a máte pocit, že jste pokořili oceán. Jo, máme asi stejně. No a teď pozor, český dobrodruh Zdeněk Slouka z Blanska totiž posunul hranice toho, co se dá na nafukovacím prkni dokázat. Jo, ale pozor, on na něm doplul z Blanska až k Baltskému moři. Nekecám. Žádná jachta, žádný motor, jenom obyčejný levný nafukovací paddleboard, jedno pádlo a trasa dlouhá zhruba, kolik to může být, 1000 kilometrů. Zdeněk vyrazil na začátku července, probojoval se na řeku Odru a po ní pádloval týden na sever, na týdny. Místní polští rybáři si nejdřív klepali na čelo a nevěřícně kroutili hlavami, když jim chlápek na prkně naloženém stanem a zásobami tvrdil, že míří k moři. Cesta prý byla brutální, jak sám říká, musel se prát s jezy, přenášet těžký náklad po souši, zažil nouzové lepení propíchnutého prkna a na konci ho dokonce kontrolovala polská pobřežní stráž. Ale dal to! Pozor! Dneska, ve čtvrtek, za obrovského potlesku fanoušků dorazil k majáku v Ústí nad Svinou. Mimochodem teda pro Zdeňka to není první úlet. Před 2 lety stejným stylem doplul na dětském nafukovacím člunu až do Černého moře. Je blázen. Takže až příště na rybníku ztratíte rovnováhu na paddleboardu, vzpomeňte si na tohodle borce Zdeňka. Klobouk dolů, tomu říkám výstup z komfortní zóny. No a my teď Zdeňka vyměníme za Sebastiana. Tady Sebastian a Rob Alíc. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Calvin Harris na Hit Radio Černá Hora, je tady 6:30. Příjemný čtvrteční odpoledne. V celou klasicky vyrazíme na východočeské vozovky, protože my s vámi jsme i za volantem na silnicích. No ale nejsme tam reálně, to znamená, že potřebujeme vaše oči a uši, vaše smysly, takže budeme rádi, když nám zavoláte aktuální dopravní situace. Na východočeských vozovkách připomínám dopravní linku Hit Radia Černá Hora, ta je 800 110 100, a samozřejmě do té čtyřky budeme ládovat tu nejlepší muziku. Bude tady Damiano David anebo Zayan.
1: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem, váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
2: www.napos.cz.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Hledáte program pro celou rodinu? Přijeďte v sobotu 19. září na Den z auto Branka. Čeká vás ten plný zábavy, skákací hrad, malování na obličej, veteráni a losování o dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Užijte si také testovací jízdy pro dobrou věc. Každou jízdou přispějeme na lepší život pro Emičku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 19. září v Auto Branka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Náchodě.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Mistrovský motokros v Rudníku. V neděli 23. srpna se v Rudnické Rokli jede mezinárodní mistrovství České republiky. Tvrdé souboje předvede elita českého a evropského motokrosu. Bombastická show Petra Piláta, letecká akrobacie Petra Jonáše. To musíš vidět na vlastní oči. Spoustu legend, současných hvězd a adrenalinu 23. srpna v Rudnické Rokli. Vše pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. www.rudnickarokla.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
13: Náplně hned.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
16: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní, v Jilemnici, v ulici Československých legií na křižovatce s Branskou, koukám, tady se srazilo osobní auto s nákladním, takže opatrně v těchto místech. D11, 105. kilometr směrem na Prahu, dejte pozor na nepojízdné auto. No a jinak žádné aktuální dopravní informace, každopádně kdybyste viděli něco někde se šustnout, tak vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Možná jste kolem něj už někdy prošli, ale netušili jste, co se skrývá pod povrchem. Na Pardubické Dubině je ukrytý stálý kryt civilní ochrany. Ten zůstal skoro zamrzlý v čase. No a už tuhle sobotu se otevře veřejnosti a vy tak máte šanci se podívat tam, kam se běžně nedostanete. Vstup je tady zdarma.
10: Ukryt dnes slouží nejen jako funkční ochranný prostor, ale také jako expozice, která připomíná historii civilní ochrany i její význam v současnosti. Návštěvníci uvidí například protiplynové masky, prostředky pro varování obyvatelstva nebo improvizovanou ochranu osob. Velmi působivá je také simulace leteckého náletu na Pardubice z roku 1944.
9: Řekl za pardubickou radnici Matyáš Strnad. Kryt bude otevřený od 10 do 15 hodin. 500 000 korun za listí. Tak přesně tolik chtějí majitelé zahrady v Chlumci nad Cidlinou za ukončení 9letého sporu. Na jejich pozemek totiž padá listí z městské Javorové aleje. Soud teď navrhl smír. Město se musí rozhodnout, jestli zaplatí. Javory přitom kvůli ochraně přírody nejdou jednoduše pokácet ani výrazně ořezat. Na Trutnovsku se prohání klokan. Lesníky překvapil v mlze. Podle strážníků se v okolí města toulá už několik dní. Nejspíš utekl ze zoo v Polsku. Odkud to má do Česka jen kousek? Trenér od roku David Horejš ví, že Hradec Králové čeká v Řecku pořádně těžký soupeř. Panathinaikos má podle něj obrovskou kvalitu, zkušenosti a nového kouče Skodaně. Věříme své hře a týmu. Chci, abychom byli sebevědomí a ukázali odvahu, řekl hradecký kouč.
11: To, aby jsme mohli pomlčet na lepší výsledek, tak musíme prostě mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, prostě být odvážnější a samozřejmě, aby jsme odvezli lepší výsledek, než který byl v Turecku, tak je potřeba vstřelit tu branku.
9: Fotbal začíná v Řecku ve 20 hodin a 30 minut. Jablonec naskočí večer v Glasgow proti Rangers. Hromy blesky nám budou dělat společnost právě dneska i zítra. Místy budou bouřky silné a doprovázet je může silnější vítr. Dneska teploty až na 30 stupních a zítra do 27.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Parádní den přeje Petr Ticháček. Za chvilku vás pozvu na Rudnickou Rockli. Tam to bude o víkendu lítat. No a tady...

Rozdíl Two Sweet, teď na Hit Rádiu Černá Hora. Motory zařvou, země se otřese a nebe nad Rudníkem ožije navídanou show. No tak jestli máte chuť na pořádnou motopetardu, tak zavítejte už tenhle víkend do Rudníku u Trutnova. Rudnická rokle, legendární Rudnická rokle slaví neuvěřitelných 60 let, no a tuto neděli 23. srpna chystá největší motoristickou událost sezóny. Poprvé v historii se tady v rámci legendárního putovního poháru pojede velký mistrák Open mistrovství České republiky v motokrosu. Kompletní česká elita měří síly na jedné z nejtvrdších tratí v republice. A není to zdaleka všechno, není to jenom o závodech. Těšte se na dechberoucí freestyle show Petra Piláta a jeho svěřenců. Ta vás zaručeně zvedne ze židlí, několikrát jsem viděl třeba ve Vrchlaví na motorkářském požehnání, a teda Peťan, ten lítá jako střela. No a pohledy k nebi přitáhne exkluzivní letecká akrobatická show Petra Jonáše. Takže jestli máte chuť na pořádnou motojízdu, vyražte už tuhle neděli do Rudníku. Jenom dopravně pozor na uzavírku silnice od Trutnova, jeďte podle značení, ať se nestratíte. A protože to je tak blízko, tak tam zajeďte a podpořte kluky. A tady už poetika, blízko, jsme Hit Rádio Černá Hora.

0: sportovního zpravodaje Ondru Novotnýho. Ondra, minulý týden v Turecku, dneska vlastně v Řecku v Aténách, kde už víceméně za pár hodin hradečtí fotbaloví otroci nastoupí proti legendárnímu řeckému týmu Panathinaikos. No a za chvilku se s Ondrou spojíme. Tuším, že v tuhle chvíli někde u bazénu, dokonce dneska do storíčka dával nějakou fotku nebo video, jak si to užívá u moře. Co tam ten kluk dělá, nevíme. Každopádně večer bude povzbuzovat a fandit my všichni taky. Takže za chvilku živě s Ondrou Novotným a do té doby Lady Gaga a nebo třeba Bryan Adams. Jsme Hit Radio Černá Hora. Hit
1: Radio. Už tě nebaví se válet u vody. Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Radia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Radio Černá Hora, CZ.
2: Ema do Hradec Králové. Dodavatele školních a kancelářských potřeb. Dětské batohy, učební pomůcky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího. Na www.školni-potřeby.eu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibol zdrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Kam vyrazit?
5: Tak tohle je pořádná výzva. V Janských lázních si v sobotu můžete střihnout Mont Blanc, a to bez cesty do Alp. Čeká vás 9 výšlapů na Černou horu a celkem 4808 výškových metrů. Na pokoření výzvy máte 15 hodin. Nahoru po svých a dolů pohodlně lanovkou. No to je spíš pro dospěláky. Děcka můžete vzít do parku na Větvi v Hradci Králové, kde pro změnu budou zdolávat 3D bludiště. No, tak plány máme a my vám přejeme parádní den.
4: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
8: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
7: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
9: Tak točíme!
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
9: Stop!
10: Co?
9: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
9: Berem, díky.
11: Máme ještě jednu jízdu.
12: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
11: Bobuj, hraj si, bajkuj.
12: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
15: Hradecké nábřeží piva se blíží. Pivovary z celé republiky sem přivezou víc než 100 druhů piv a těšit se můžete taky na pořádný výběr jídla i něčeho malého na zub. Součástí je samozřejmě ostrý festival Chili Mechov, hudební doprovod a nejen pivní soutěžení. Doražte v sobotu 20.

0: srpna od 11 hodin na Smetanovo nábřeží v Hradci Králové.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, pěkné odpoledne a my jdeme volat do Řecka našemu kolegovi Ondrovi. Ondra Novotný u bazénu, jako včera. Ondro, ahoj.
1: No počkej, my jsme si to vyjasnili, když si zavoláme, tak já už jsem skočil do taxíku a už jsem zase tady na cestě po Atenách. Člověče, užívám si to tady.
0: Užíváš? Kamaráde, ty jsi dneska dával na storičko takovej pěkný pohled, videopohled k moři, říkám to správně.
1: Ano, je to tak. Nebudu tě napínat, je to tak. Užíváme si to tady zkrátka každou minutou. No, zrovna teďka vidím tady v dáli fotbalový stadion, kde třeba Šebrdler vlastně získal svoji zlatou placku na olympiádě, a nebo Jan Kulovský v rámci Ligy mistrů tady vlastně vítězil. Je to unikátní místo, kde dneska budou otroci hrát, a já už to tady jako mezi všema cítím, že to nadšení před zápasem trošku zrůstá, a řekl bych, já prostě věřím dneska v nějaký ideální výsledek, a pojďme si říct, že ten ideální výsledek do odvety je remíza, nebo samozřejmě výhra, ale když to jakoby řeknu hraničně, i třeba prohra o jeden gol, protože Hradec je zkrátka doma silný a věřím, že kdyby třeba Hradec tady prohrál ku příkladu 1-2, tak stále budou mít velkou šanci na postup v rámci odvety, ale nepředbíhejme, nevíme, uvidíme.
0: Teda Ondro, člověče, ty ses minul povolání, možná bys mohl tak lítat po světě a dělat nějakého reportéra, sportovního reportéra, teď je to skvělé. A my jsme moc rádi, že za Hit Radio Černá Hora tě tam máme. Minulý týden v Turecku, dneska v Atenách, v Řecku. Panathinaikos, já se možná budu opakovat, ale už jsme o tom mluvili ve vysílání i včera. Bude tam totální nášlech, neskutečný kotel, nejenom pro hradecké otroky, to bude velká sportovní událost. Jak se na to těšíš ty?
1: Já se na to těším hodně. Na druhou stranu to, co jsme zažili před týdnem v Turecku na Bešiktaši, tak to tady zažijeme, si troufám říci. I třeba z toho pohledu, že vlastně zdejší olympijský stadion, kde teďka momentálně hraje Panathinaikos, tak má vlastně odlehlý tribuny, jo. Lidi, co třeba byli někdy v minulosti na fotbale v Hradci, a to nemusí být jenom hradečáci, jo, ale klidně i lidi z Pardubic, na starém všesportovním stadionu, tak vlastně něco podobného je zdejší momentální stadion Panathinaikosu, protože ten jejich se rekonstruuje, přestavuje. Takže ten, dejme tomu azyl, kde teďka hrají, bych řekl, že může hrát trošku do karet Hradci. Uvidíme, fakt uvidíme, nevíme.
0: My ještě musíme jenom říct zásadní věc, pokud jste náhodou nestihli a si koupit letenku do Řecka, tak můžete vlastně víceméně podobný boj vidět příští týden přímo pod lízátky v Hradci Králové.
1: Já jsem před malou chvíli zjišťoval tady od nejvyššího postaveného v klubu, jak je to s lístkama. Snad mě jako nedá pohlavek, jo, ale já vím o tom, že momentálně už jenom posledních pár desítek kusů a bude totálně vyprodáno, takže fakt jako kupujte ideálně do pár minut, protože jinak se do Finet Areny za týden nedostanete.
0: Výborně, Ondra Novotný už teda není u bazénu, je v taxíku, připravuje se, hodí spršku a jde si to vychutnat. Panathinaikos, Hradec Králové, dneska večer. Od kolika to bude?
1: Od 21.30 našeho času, takže o hodinu dříve v České republice. Člověče, teď tady málem v taxíku vedle mě seděl nějaký chlápek na skutru, tady paní taxikářka. Ne, málem ho tady srazila teďka, tak to bude ještě záživný je hotel.
0: Třeba zavolá na 801 10100.
1: Dávěte si pozor v Atenách, no dobře.
0: Jo, když tak brkněte prostě. Ondro, děkujeme moc, ať se to vydaří a člověče, ať ten Hradec to dá, budem fandit celý východní Čechy. Měj se krásně a díky za aktuální informace přímo z Aten.
1: Děkujeme, ahoj.

0: Marek Ztracený a jeho vlastní svět. Teď na Hit Rádiu Černá Hora. No tak my víme, že Mára má vlastní svět, je to takový rebel. Je to vlastně pár dnů zpátky, kdy dobil Letenskou pláň 70 tisíc fanoušků, možná jste byli a splná hrdla jste si to užili. No jak známe Máru, ten se nezastaví. Já myslím, že už teď mu v hlavě bublá nějaký další plán, tak uvidíme, s čím přijde. Už 3x vyprodal Eden, teď Letenskou pláň. Jaký má další plán, jsem chtěl říct, tak uvidíme, s čím nás Marek překvapí. No do té pětky, další muzika na Hit Rádiu Černá Hora, budou tady Linkyni, David Guetta anebo Mark Ambo.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hůra. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesichrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narostky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Mistrovský motokros v Rudníku. V neděli 23. srpna se v Rudnické Rokli jede mezinárodní mistrovství České republiky. Tvrdé souboje předvede elita českého a evropského motokrosu. Bombastická show Petra Piláta, letecká akrobacie Petra Jonáše. To musíš vidět na vlastní oči. Spoustu legend, současných hvězd a adrenalinu 23. srpna v Rudnické Rokli.
14: Vše pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje.
13: www.rudnickarokle.cz.
15: Tak točíme.
16: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
15: Stop!
16: Co?
15: Showroom na kuchyně.
16: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
15: Berem, díky.
17: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Avril Lavigne na Hitrádiu Černá Hora před 17. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně v náchodě na Plhovském náměstí u křižovatky s Plhovskou se střetlo osobní auto s motorkářem, tak tady počítejte se zdržením. A stále se řeší dopravní nehoda v Jilemnici v ulici Československých legií na křižovatce s Brandskou, tady srazilo osobní auto nakladák. Takže opatrně i tady, no a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výprodej skladů osobních i užitkových vozů Volkswagen za zvýhodněné ceny u Olfinkár. I hned k odběru v Hradci Králové a Trutnově. Olfinkár.cz.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hradecké nábřeží piva se blíží. Pivovary z celé republiky sem přivezou víc než 100 druhů piv a těšit se můžete taky na pořádný výběr jídla i něčeho malého na zub. Součástí je samozřejmě ostrý festival Chili Mechov, hudební doprovod a nejen pivní soutěžení. Doražte v sobotu 22. srpna od 11 hodin na Smetanovo nábřeží v Hradci Králové.

0: Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy v 17 hodin. Silné bouřky už dorazily do Česka a na Vysočině se vytvořila supercela, tedy mimořádně silná bouřková buňka. Meteorologové kvůli jejímu výskytu vydali výstrahu a upozorňují na nejnebezpečnější projevy bouřek. Bouřková aktivita bude podle předpovědi pokračovat také v dalších hodinách. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun. Bude ale pod 400 miliardami korun. Novinářům to dnes po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla. Ministerstvo ho podle ní dopočítává. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Spojené státy americké na základě dohody deportovaly do Liberie prvních 20 z 1200 přistěhovalců. Jedná se o jednu z největších dohod tohoto druhu v rámci úsilí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. A to odradit lidi od nelegálního vstupu do Spojených států. Informovala o tom agentura AP. No a bezkontaktní platby mobilem používá v Česku 61% lidí. Před 6 lety to byla jen pětina. Stali se tak nejoblíbenějším způsobem placení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard mezi více než 1200 respondenty.
1: Sami to slyšíte, pomalu se k nám blíží bouřky, takže pozor, no a zítra bude většinou oblačno, od západu přibývání ještě větší oblačnosti s přehánkami, bouřkami. Zítra teda žádná sláva, no teploty 25 stupňů a bude pršet.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: Ale to nás nerozladí, my dáme tu nejlepší muziku, Flipside, a tady jedna motivační Miraj, když nemůžeš, tak přidej.

0: zlepši si náladu.
1: Happy birthday.

Tohle byly Flipside, Happy Birthday na Hit Radio Černá Hora. Pěkný den. A je to tady, den, kdy italští kuchaři hromadně vláčou a zbytek světa vytahuje otevíráky na konzervy. Ano, možná tušíte, dneska je Mezinárodní den pici Havaj. Sladký ananas na slané šunce, na teplém těstě, takhle, pro někoho kulinářský hřích roku, pro jiného čistý štěstí. Jak to máte vy? Já teda se přiznám, že mě tahle kombinace jako vůbec nevadí. Trochu mi to připomíná to legendární kuřecí z broskví, ale jsou místa, kde o tom radši nesmím mluvit. Nicméně, ať už to máte jakkoliv, jestli máte chuť na pizzu, dejte si, jakou máte rádi, buď pálivou nebo sladkou, prostě hele, nestyďte se. No a tady další chutná muzika a ta vám bude zaručeně chutnat. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, pěkný čtvrtek a pozor, máme tady horkého kandidáta na bizár týdne, možná i celýho roku. Takhle, každý má nějakou uchylku, ale tohle je teda majstrštyk. Jak dopadl zamilovaný pár, který si to rozdával v lese v chlupatém kostýmu kos? Slyšíte správně. Tak na to si počkejte, za chvilku to rozlouskneme. Detektivně.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších.
5: V září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích

0: slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém All-in účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. All-in. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Pepo, co řešíš?
7: Zkratové proudy, jističe, klasika.
6: A dobrý?
7: Jo, ale chtělo by to něco většího.
8: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
9: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
10: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy pod hora.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Luigi Di Agostino, Italiano, teď na Hitrádiu Černá Hora. No a máme tady horkýho kandidáta na bizár týdne, možná i celýho roku. Už jsem to říkal, každý má nějakou tu uchylku, ale teda tohle, tak tohle je teda pecka. Představte si to, že jo, máte rádi přírodu, máte rádi jeden druhýho a máte, řekněme, velmi specifický koníček. Tenhle ten konkrétní pár se rozhodl, že si své milostné hrátky zpestří v lese. Ale aby to mělo ty správný grády, oba dva si oblíkli kompletní věrný kostýmy kos. Ano, slyšíte dobře. Rohy, kopita, srst, prostě romantika na pastvě. Jenže, co čert nechtěl, vybrali si k tomu hluboký les, kde zrovna probíhala lovecká sezóna. Takže zatímco se naše milované kozičky v křoví oddávaly vášni, kolem šla skupina lovců. Ti v houští uviděli parádní úlovek a okamžitě zpozornili. Naštěstí k žádný velký tragédii nedošlo, no ale Románek skončil vteřinu poté, co pár zjistil, že na ně míří pušky. No a místo vyvrcholení, tak přišel bleskový útěk a naprosto šílený telefonát na tísňovou linku, kde operátorovi dva vyděšení lidi v kozích maskách s pláčem vysvětlovali, že je v lese nahánějí myslivci. Pro boha, to jsou věci. Takže, přátelé, z toho plyne jasné ponaučení pro dnešní den. Pokud plánujete se svou drahou druhou polovičkou jakékoliv zvířecí rodeo v lese, nechte si to radši možná na doma, do ložnice, anebo si do toho lesa. Pro jistotu vemte oranžovou vestu.

0: Hit Radio Černá Hora, Petr Ticháček přeje parádní čtvrteční podvečer, můžu říct, ale ono už je o 8:30, tma, jako to neskutečně letí. No, v každém případě po 18. hodině klasicky, ať je tma nebo světlo, Hit Radio Classic, a zase tady budou samý chuťovky, jo, Right Set Fred, Alanis Morissette, Roxette, Toto, Manic Street Preachers, Two Unlimited, Red Hoti, prostě každý si přijde na svý. Takže si to užijte, krásný víkend, no a po víkendu opět s Ondrou, tady v plný palbě odpolední show na Hit Radio Černá Hora.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Želvko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně médium.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Tak točíme!
12: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahrad sem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
11: Stop!
12: Co?
11: Showroom na kuchyně.
12: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
11: Berem, díky.
13: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Než mi.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní v náchodě na Plhovském náměstí u křižovatky s Plhovskou. Tady se střetlo osobní auto s motorkářem, tak pozor. No a Semilsko v Jilemnici v ulici Československých legií na křižovatce s Branskou. Tady se srazilo osobní auto s nákladním, i tady počítejte se zdržením. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100. Včasnou
1: cestu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

Večer u zpráv přeje Lucie Daňková. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel na návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Princ Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle tamních médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech získala bronz výkonem 54-29, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.

0: V noci a ráno pod mrakem místy déšť, přehánky nebo bouřky, na jeho východě a východě mohou být silné. Ranní teploty 19 až 15, na severozápadě chladněji. Zítra pak dopoledne oblačno, polojasno, lokálně přehánky, ale přibývání mraků čekáme odpoledne. Na zataženo, k tomu na většině území déšť, místy velmi silné bouřky. A v těch pak zesílí vítr, padat mohou kroupy a hrozí i přívalové srážky.
1: 18. hodina odbyla, čtvrtek v plném proudu, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Taky jste se teď viděli někde na tanečním parketu? Jo jo, skvělá věc. Sheena Easton, 9 to 5 Morning Train. Velká hudební vzpomínka, trocha té nostalgie. No a v podobném duchu budeme hrát až do 21. večerní. Na Hitrádu jsme odstartovali hudební speciál Hitradio Classic. Takže v playlistu jenom to nejlepší z 80. 90. a taky výběr těch největších hitů milénia. Teď pokračují Sparks, When Do I Get To Sign My Way. Užijte si to.

Saint Fred, You're My Mate, skvělá věc, energická, sportovní hymna. Tak i to jsme připomněli teď tady na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu. A tam máme pochopitelně taky ten hlas Kvost, single, který nám dělá radost už od roku 1982. Pořád zní naprosto fantasticky a pořád i po těch letech zní naprosto moderně. Tak i tohle vám budeme hrát v příštích minutách, přidáme i Roxeťáky nebo Šuk a radost už od roku 1982. Pořád zní naprosto fantasticky a pořád i po těch letech zní naprosto moderně. Tak i tohle vám budeme hrát v příštích minutách, přidáme i Roxeťáky nebo Šuk a Babes.

0: Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Tati, pojedeme na ten skákací hrad?
3: Jasně. A já se mezi tím svezu v nových vozech Škoda.
4: Přijďte do Náchoda na den s Autobranka. Rodinný den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás skákací hrad, veteráni, RC autíčka i testovací jízdy. A navíc můžete vyhrát dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Sobota 19. září Autobranka Náchod. Vstup a občerstvení zdarma. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Náchodě.
5: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
12: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
13: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
12: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
15: Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Tohle je slibovaná muzika Sugar Babes na Hit Radio Overload. Věc, se kterou jsme se vrátili zpátky v čase, tak jak to děláme pravidelně každý všední den mezi 18. a 21. hodinou, hrajeme vám to nejlepší z 80. 90. taky hity milénia. Sugar Babes to dali dohromady v roce 1998, byla to tehdy tříčlenná dívčí parta, velmi úspěšná, nejenže pobláznila celou Velkou Británii, odkud tyhle dívky pocházely, ale uspěly po celém světě, atakovaly příčky, ty nejvyšší příčky prestižních hitparád, včetně té americké Billboard Hot, to je vůbec největší, která stále má svou silnou pozici na trhu. Two Unlimited budou pokračovat, Let the Beat Control Your Body, taky Matthew Wilder, Break My Stride, i na to se můžete těšit, i to vám budeme hrát v příštích minutách tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer. Let the beat

0: záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
2: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
1: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Hledáte program pro celou rodinu? Přijeďte v sobotu 19. září na Den z Autobranka. Čeká vás den plný zábavy, skákací hrad, malování na obličej, veteráni a losování o dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Užijte si také testovací jízdy pro dobrou věc. Každou jízdou přispějeme na lepší život pro Emičku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 19. září v Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Náchodě.
5: Mistrovský motokros v Rudníku. V neděli 23. srpna se v Rudnické Rokli jede Mezinárodní mistrovství České republiky. Tvrdé souboje předvede elita českého a evropského motokrosu. Bombastická show Petra Piláta, letecká akrobacie Petra Jonáše. To musíš vidět na vlastní oči. Spoustu legend, současných hvězd a adrenalinu 23. srpna v Rudnické Rokli. Vše pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. www.rudnickarokla.cz.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
8: Náplně hned.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let. Tak točíme!
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
11: Stop!
10: Co?
11: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každej sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
11: Berem, díky.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
15: Ne, to je cyklopecka.
14: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
15: cyklopecky.info.
14: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
15: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
14: cyklopecky.info.
15: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
14: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

krásná zamilovaná píseň, vztahová záležitost skupiny The Call-In, která se mimochodem objevila v několika seriálech. Wherever You Will Go jsme hráli teď na Hit Radio. Hudebním speciálu Hit Radio Classic, který nás teď vezme do Francie. To France, Mike Oldfield.

0: Ten Hollywood Project Impossible, věc, která nás dovedla k 19.
1: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Tak točíme.
5: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
4: Stop!
5: Co?
4: Showroom na kuchyně.
5: Jo, no jo, já jsem... na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
4: Berem, díky.
0: To nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Hrajeme právě teď v Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, dobrý večer.

je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 19 hodin a 10 minut, přejeme hezký večer. John Farnham nám otevřel tu další hoďku, až do 21 vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a taky hity milénia. Your The Voice, to je hodně silná skladba, motivační, povzbuzující píseň o tom, že člověk by neměl mlčet, že když máme hlas, tak můžeme něco změnit. Tak já vám teď hlasem řeknu, jakou píseň jsme pro vás vybrali jako další. French Affair, Comessi Comessa, to je velká klasika, se kterou můžete počítat, to je jasná věc. A taky Strange World, to jsme tady dlouho neměli. Tak si to dejte pořádně nahlas a hezky si to užijte. Tohle je čtvrteční večer na Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám vybíráme ty největší skvosty z našeho archivu.

0: kam si, kam sa? French Affair a slíbená záležitosť, to posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Taky Cyndi Lauper jsme tam našli. Girls Just Wanna Have Fun. Velká klasika, ta pořádně dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Vyrazíme taky do Irska za skupinou YouTube, Sweetest Thing a nebo Pink Family Portrait. I s tím vším můžete počítat v příštích minutách. Tak doufám, že vám tohle vyladí čtvrtek.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
8: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
9: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
8: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
10: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 24. a 25. srpna vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu.

0: Více informací na www.sefir.cz.
1: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si

0: Kovář, Nick Kershaw, Dirty Doll, single, který jsme teď hráli na Hit Radio. Parádní věc, tohle je Hit Radio Classic, hudební speciál, plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A vy už jste určitě poznali Britney Spears s legendárním hitem Oops, I Did It Again. Oops, už jsem to zase udělala. Kdo jiný by měl naspívat tuhle píseň, než ta známá průšvihářka Britney Spears. Takhle vám na Hit Radio budeme hrát za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
3: A s jednorožci i dinosaury!
2: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
5: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
4: www.napos.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 24. a 25. srpna vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
10: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: Cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
12: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
11: Cyklopecky.info.
12: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
11: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
13: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
14: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
15: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. 20. hodina klebe na dveře. Tohle to je Laura Brenigan, Self Control. Další parádní hudební vzpomínka, malá chvilka nostalgie. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia a pokračovat v tom budeme i v příští hodině. Teď je 20.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr blízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z minulosti, do další hodiny vstupujeme s One More Time Highlands. Užívejte, Michal Pospíchal s vámi, pěkný večer.

Tohle byly Baby D a Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Zajímavé je, že tenhle taneční single na poprvé vlastně vůbec nezabral. Vyšel už v roce 1992 a v britské hitparádě skončil na 76. místě. O dva roky později ji každopádně projekt vydal znovu, tuhle singlovku, a najednou z toho byla britská jednička, dokonce na dva týdny. No, teď se na časové ose posuneme ještě o 4 roky zpátky. The Farm má skladba, která zní jako fotbalová hymna a fotbal v jejím příběhu opravdu je. Tušíte, o čem mluvím? All Together Now. Ta vznikla podle skutečného vánočního příměří z roku 1914, když vojáci na západní frontě na chvíli přestali bojovat a setkali se v území nikoho. The Farm, All Together Now, vám budeme hrát na Hit Radio už za chvíli.

Tohle byl Nick Berry, Every Loser Wins. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A možná je trochu paradox, že zpěvákem vlastně původně vůbec nebyl. Britové ho znali hlavně jako herce ze seriálu EastEnders. Písnička se objevila přímo v něm, potom vyšla jako single a v roce 1986 z toho byly rovnou 3 týdny na prvním místě prestižní britské hitparády. Posuneme se dál o 12 let. Rok 1998, album Ray of the Light a jedna z klidnějších madoniných věcí The Power of Goodbye. To vám na Hit Rádiu budeme hrát už za chvíli.

0: tohle to už je z dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic úplně všechno, více nám toho sem nevejde. Ale nevadí, protože zítra budeme zpátky zase tradičně úderem 18. hodiny a dál vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. Tak doufám, že máte pohodový čtvrteční večer a že vám ho dál bude ladit. Třeba skupina Verve, Bittersweet Symphony, taky Shakira, Dizzy Rascal ti dali dohromady velkou klasiku písničku Loka. A do třetice třeba dvojka David Guetta a Kim Petras, When We Were Young. Tohle vám budeme hrát na Hit Radio v příští hoďce hned na startu. Užívejte večer.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý, ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
3: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas, jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz

0: co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.